nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá a bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospilan nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, kdy slunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou, jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounů a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co to bylo?
1: Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
1: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína. Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
7: ano,
5: sáli.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
5: mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného, úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
8: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zaprl...
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
8: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale nemám kartičku.
5: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr. Pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, a říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím, nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio, pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: se zpnou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury.

0: druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu, takže ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozeseti v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici, teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodůr, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Končí pětidenní policejní akce zaměřená na jednostopá vozidla. V Bedřichově v Jizerských horách dnes turisté nezaparkují na centrálním parkovišti. Jablonec nad Nisou letos zmodernizuje další autobusové zastávky. A dnes čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se od úterý zaměřují policisté na českých silnicích. Akce Two Wheels skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali skoro 600 přestupků.
2: Tohle splňuje specifikaci mopedů.
3: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
4: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
5: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
4: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, u Nisy nebo u hřiště. Lidé také můžou využít linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Jablonecká dopravní letos opraví dalších 9 autobusových zastávek, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Původní přístřešky nahradí nové se skly opatřenými sítotiskem navrženým přímo pro Jablonec nad Nisou. Práce začnou v pondělí. Jablonecká dopravní za to zaplatí 4 miliony korun. Náklady jsou vyšší než v loni, kdy za 4,5 milionu korun dopravce vyměnil 15 přístřešků.
6: Letošní náklady na opravu jsou podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara vyšší kvůli nutné demolici původních betonových konstrukcí. Zhruba od půlky června bude stavební firma budovat základy pro nové zastávky. Montáž nových přístřešků má začít 13. července. Výměna čeká například autobusovou zastávku sídliště Janovská. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před více než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. Hokejista Liberce posílil 24letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední 2 roky strávil v zámořské AHL. Počasí. A dnes bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější a výjimečně i zabouří. Odpolední teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A olej na silnici máme hlášen na 35 v Bílém kostele nad Nisou těsně před kruhovým objezdem. V úseku doporučujeme zpomalit.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno za tem 6. června roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes se slaví svátek Norbertové. Mezi ty známé můžeme zařadit třeba Norberta Frieda, českého spisovatele, Norberta Lichého, českého herce. V roce 2009 získal prestižní divadelní cenu Thálie v oboru činohra a v roce 2016 vítězil v jubilejním 20. ročníku divácké ankety týdeníku Rozhlas za nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec, za četbu románu Motýlek a nebo třeba Norbert Král, český hokejista. Tak pokud nějaké Norberty znáte, určitě jim nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Až do podzimu mohou mít z ohrady výhled na Liberec. Řeč je o ovcích, které se nově pasou na sjezdovce Nová Skalka na Ještědu. Jde o společný projekt z areálu a libereckých městských lesů. Už za chvíli v reportáži uslyšíte, jak vypadalo vypouštění stáda do jejich nového výběhu.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Hudební výlet do let 60. Já budu chodit po špičkách, Petr Novák a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Na libereckém Ještědu se pase stádo ovcí. Jde o společný projekt ski areálu Ještěd a městských lesů. 10 ovcí plemene Skudé bude na sjezdovce Nová Skalka až do podzimu spásat trávu. Starat se o ně budou zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky. Postupně ale bude ohrada se posouvat níž.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. K připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř. Hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečená proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skudé. To je pro horský terén vhodné, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Bylo mi to doporučeno, protože se hodí, jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nezpůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. A nám to tady úplně vyhovuje. To je to, je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť. Šlo nám hlavně tady o tu Novou Skalku, aby se to tady zlepšilo vlastně ta půda, protože to je nová sjezdovka, je tady čerstvá tráva, nedávno zatravněná.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu Ještěd Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: To je v krásné Studánce. Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: A za nás je to určitě dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin 19 minut, dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec, dobré ráno, které dnes nese datum 6. června roku 2026, také dobré ráno, které je aktuálně na mnoha místech regionu přikryto pokličkou ranní mlhy, ta se bude ale během už ranní hodinu rozpouštět, bude jasno. No a teď taková ta univerzální předpověď, kterou miluji na našich meteorolozích, takže jasno, skoro jasno, během nepolojasno, oblačno a zataženo s přeháňkami a bouřkami. No a ty maximální denní teploty dnes vystoupají do 24 stupňů Celsia. Z té předpovědi počasí si prakticky můžete vybrat cokoliv a ono se vám to během nevyplní. Také zítra očekávejte takzvaný denní chod počasí. To znamená, že v ranních a dopoledních hodinách bude méně oblačnosti, odpoledne ale mohou přispěchat mraky a také zaprší. Také zítřejší teploty nás nijak neoslní. Do 24 stupňů.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Liberec a také Lucie Vondráčková. Jubilejní 10. ročník závodu vodících psů a současně 6. ročník mistrovství České republiky vodících psů Memorial Simony Karlovcové se dnes koná v Liberci. Tahle významná událost představí mimořádné schopnosti vodících psů, inspirativní životní příběhy jejich nevidomých držitelů a nabídne celodenní program. A právě do doprovodného programu nahlédla Iveta Kalátová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec společně se spoluorganizátorkou Marcelou Vaňkovou.
1: Letos jsme si opravdu připravili nabitý program, myslíme i na děti, i kulturně, takže začínáme rachotbandem z Libereckého Jedličkova ústavu. Přivítáme pražskou zpěvačku Mili Janatkovou, která nám zahraje a představí i vlastně spolu s manželem asistenci, popovídám, bude mít stánek, kde pohovoří o asistenci, kdy Mili má i postiženého manžela, takže tam popovídá o tom. Vláďa Málek, muzikant z Varnsdorfu, bude hrát, taneční skupina Street Flow Dancer, vystoupení žáků z Ruš Liberec pod vedením Vítka Vaňka našeho. Připraveny budou taky ukázky vyhledávání osob pomocí psů, paní Voltová, psí fyzioterapie Anička Rachovcová, Obedience Tereza Šebelíková, budeme mít i ukázky živých dravců paní Hendrichová a ještě bych vypíchla módní psí přehlídku od paní Šatníkové z Havavšopu z Varnsdorfu s podtitulem Proč, kdy představí a vysvětlí, proč ty pejskové musí mít plovací vestu, proč kočárek, takže určitě se přijďte podívat. Pak máme ještě, myslíme i na děti, takže bude pohádka pro děti od 10 hodin, dílničky, korálkování ve stánku Crystal Valley a na večer jsme připravili se spolupořadatelem Palácem Libik ABBA World Revival koncert od 6 hodin. Je to v parku v Paláci Libik a vstupné je zdarma.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je držitelkou dvou cen Americké akademie filmových umění a věd Oscar za nejlepší herecký výkon a také nejlepší původní píseň, 5 cen Emmy, 11 cen Grammy, 1 ceny Tony a 9 zlatých globů. To byla Barbara Streisand na Českém rozhlase Liberec před 17:30. Teď už Lída Jiroutová a krátké zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé si dnes ve Špindlerově mlýně můžou prohlédnout finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily 3 týmy, 2 české a 1 slovenský. Veřejná prezentace začne ve 14:00 odpoledne přímo v centru horského střediska. Krajská policie vyzývá cyklisty, aby se vyvarovali jízdy pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Na začátku hlavní turistické sezóny mají věnovat pozornost i technickému stavu kol, povinné výbavě a nošení helmy. Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile v Husově ulici, ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě Ulomu směrem na sídliště Kunratická. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadu gynekologů 15-20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy, problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. Místopředsedkyní sněmovny Barbora Urbanová ze STAN hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně přibude oblačnost a večer i přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Sousedská v Liberci máme na vozovce hlášen olej, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32. Dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno dnešní nese datum 6. června roku 2026 a svátek dnes slaví Norbertové. Kdybych vám položil otázku, jakou českou filmovou stopu zanechal japonský film z roku 2014 Svět Kanako v českém hudebním háji, tak asi těžko na to odpovíte. My na to máme odborníky. Jan Křemen za malou chvíli už zalistuje filmovými anály a vy se dozvíte právě o tomhle filmu víc. Kabát a pohoda také, Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. Dobré ráno.

0: Písnička, která zanechala hudební stopu ve slavném filmu Vrchní prchni na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, Jaroslav Uhlíř a Severní vítr. Jakou českou, ale filmovou stopu zanechal japonský film z roku 2014 Svět Kanako? Tak na to nám právě teď odpoví kolega Jan Křemen a zároveň pozve do kin.
1: O tom, že tu natáčí Američané, slyšíme poměrně často. Ale určitě jste ještě neslyšeli o tom, že tu také například realizovali svůj celovečerní film Japonci. Zcela konkrétním a známým japonským celovečerním filmem natočeným v České republice je Svět Kanako, který se tu natáčel v roce 2014. Něco o filmu. Temný a vizuálně velmi expresivní snímek režíroval Tetsuya Nakashima. Vypráví příběh bývalého detektiva, který pátrá po své zmizelé dceři. Ačkoliv se příběh odehrává v Japonsku, významná část filmu byla natáčena přímo v České republice, přičemž štáb využil specifické lokace a zázemí tuzemských filmových studií. Film je známý pro svou extrémní stylizaci a kombinaci několika žánrů. Hledání české stopy bylo pomalu stejně náročné jako pátrání hlavního hrdiny tohoto detektivního filmu. Účast českých herců je neznámá. V titulcích je nenaleznete. A ano, mohl bych se vymluvit na kompars, který jistě nebyl dovezen z Japonska, ale to ta česká filmová stopa není. Ve skutečnosti za ní stojí lidé, které na filmovém plátně nikdy neuvidíte. I v tomto snímku jsou to filmoví dělníci. Ti, kteří budují filmové kulisy a scény, ti, kteří jsou nezbytní k filmové práci, jako například kostymérky, osvětlovači, zvukaři, stavba, kosmetičky a celá plejáda dalších. Kolik jich je? Jsou jich desítky. Konečně, když si někdy dáte tu práci a přečtete si kompletní titulky, které běží na závěr filmu, zjistíte najednou, že je tu také právník, pojišťovák i lidé, kteří mají na starost jídlo a pití, dopravu a řadu dalších věcí, které by vás dost možná ani nenapadly. Filmový štáb čítá vždy bezmála 60 odborníků, specialistů a skutečných mistrů svého oboru. Filmový štáb je taková továrna na kolečkách, která je vždy tam, kde si produkce přeje mít. Dnes film Svět Kanako v našich kinech už nedávají, a tak si nebudete mít možnost pročíst titulky tohoto filmu. Bohužel. Ale stejnou šanci budete mít, pokud nezajdete na český film Filmen, který pro vás natočil Zdeněk Kovář, který se spolupodílel i na jeho scénáři. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin 45 minut, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. Pokud jste se teď probudili, tak věřte, že je sobota 6. června roku 2026. No a také věřte tomu, že pár slov ztratíme o počasí. Dnes to je takzvaná univerzální předpověď. Každý si z ní vybere to své, tak jenom posuňte. Z rána místy mlhy. Dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, tak tam najdete kromě sněžení a přívalových dešťů tak snad úplně všechno. No a ty denní maximální teploty se dnes vyšplhají do 24 stupňů Celsia. No a když si dáte CTRL, to znamená skopírujete tuhle informaci a vložíte ji do neděle 7. června, tak je to samé. Také zítra očekávejte denní chod počasí, kdy z rána bude méně oblačnosti, v odpoledních hodinách pak bude přibývat, vyskytnou se přehánky a teploty opět do 24 stupňů.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rodinná záležitost Tamara a Tomáš Klusovi a pak, alespoň tak se jmenovala ta písnička, a pak zůstanou apanáže, alespoň v jedné rodině, dalo by se říct, také k téhleté skladbě. Písnička, která to byla na Českém rozhlase Liberec v 5 hodin a 50 minut. Alkohol za volant nepatří. Platí to dnes jako stejně za starých časů, kdy vás na silnici místo dnešního dopravního policisty zastavil někdejší příslušník veřejné bezpečnosti. Z té doby je také příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl Miroslav Horníček.
1: Já jsem byl na Jižní Moravě v loni a tam mi vyprávěli krásnou historku. To není anekdota, to se stalo. Vraceli se z nějakého sklípka autem, že jo, a najednou červená baterka tady. A k tomu okýnku takhle přistoupí příslušník, to ještě byl příslušník, to je pár let tohleto. A říká tomu chlapovi v tom voze občanský průkaz a řidičák. A on říká, ten nemám. Říká, jak to vy nemáte řidičák? A jedete, on říká, no já mám řidičák, ale mám ho v hotelu, tady ho nemám. On říká, no a jak to, že nemáte řidičák, odkud jedete? On říká, ze sklípku. A on říká, a co jste tam pili? On říká, no bílý vína, červený vína, pak slivovici. A on říká, to všecko jste pil? On říká, ano, bylo to výborný. No a jakým právem tedy řídíte? A on povídá, já neřídím. To bylo auto, který mělo volant vpravo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Český rozhlas a Česká televize se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Kvůli opravě Vítězné ulice mají Severočeské muzeum a oblastní galerie v Liberci nižší návštěvnost. Vedoucí úřadu vlády uzavřela formální převod agent ze Strakovy akademie na ministerstva. A dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, z kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
0: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávní jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Návštěvnost Severočeského muzea a oblastní galerie v Liberci loni výrazně klesla. Před 2 lety navštívilo muzeum zhruba 56 tisíc lidí. V loňském roce to bylo mírně přes 47 tisíc. Podobně na tom i oblastní galerie, která s muzeem sousedí. Loňskou návštěvnost má zhruba o pětinu nižší než v předchozích letech. Tento trend pokračuje i letos. Důvodem jsou stavební práce spojené s proměnou parku kolem muzea a také oprava Vítězné ulice, kterou podél obou kulturních institucí vede, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Je to dáno jak tou obnovou parku, tak zavřenou Vítěznou. Prostě tam se nedalo parkovat, ale tohle prostě souvisí s těmihle obnovami, tak myslím, že teď při tom otevření Vítězné se to zlepší a samozřejmě ten park budeme dělat někde do konce listopadu, takže tam počítáme potom, že také se ta situace změní.
0: Případem falšování tzv. Rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského se zabývá nová loutková hra Naivního divadla v Liberci. V premiéře uvede dnes v 18 hodin. Inscenace nese název Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Jde o poslední premiéru letošní sezóny Naivního divadla. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiéra předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí, zdůraznil ale, že přesun podle něj podporu agent posílí. Sport. Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabistra, na třetí snowboard krosařka Eva Adamčíková. Počasí. A bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu četnější a teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 6. června roku 2026 a i krátce po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech. Jeden takový klasický citát říká, že každý den je důvod ke slavení. Jen si ho někdy musíme najít. A tak vám poskytnu důvody ze světa, pokud byste ten vlastní třeba nenašli. Třeba podle OSN dnešní den je zasvěcen oslavám ruštiny. Švédsko dnes slaví vznik státu. Malajzie královi narozeniny a na Bahamách slaví svátek práce. A ještě k tomu přidáme další tři svátky. Tajvan slaví den inženýrů, Severní Korea den založení Korejské dětské unie a v Bolívii den učitelů. Takže pokud chcete slavit, můžete si určitě vybrat. Nabídka pro dnešní den je pestrá. Dělníci dokončí stavbu nového dřevo-betonového mostu v Dolní Čemrné na Ústecko-Orlicku. Jde o první stavbu svého typu v Pardubickém kraji a jednu z prvních v Čechách. Více o tom dozvíte už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Hudební legenda, která trvá půl století, kapela Katapult, někdy příště a také písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Zatímco většina mostů vzniká z betonu nebo oceli, v Dolní Čemrné na Orlicko-Ústecku vsadili na kombinaci dřeva a betonu. Právě tam roste první dřevo-betonový most v Pardubickém kraji, postavený podle rakouské technologie. Pokud se novinka osvědčí, mohla by se v budoucnu objevit i na dalších stavbách. Stavba postupuje rychleji, díky využití dřeva je navíc šetrnější k životnímu prostředí. Výraznější finanční úsporu oproti klasickým mostům ale zatím nepřináší. Jaké další výhody a úskalí tato technologie má, zjišťovala reportérka Barbora Soukupová.
1: Já stojím pod mostním provizoriem, po kterém projíždějí auta, udělám pár kroků do strany a už jsem pod novým mostem a nade mnou je vlastně velká dřevěná plocha složená z dlouhých prken, vyplněná betonem. A jak tohle celé vzniká, vysvětlí zástupce zhotovitele Ronald Lloydl.
2: Hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěné nosníky, které jsou vyrobeny z lamel, které jsou postupně lepeny ve formě do se vzepětím, tak aby eliminovali zatížení od právě betonu spřeženého, který se na to lije.
1: Celá tahle konstrukce funguje vlastně jako taková forma, která je vylitá betonem. Celé to leží na mohutných betonových mostních podpěrách. Samotná ta mostovka, která má tedy obal ze dřeva, má přes 10 metrů.
2: Má teda trochu víc, má necelých 15 metrů.
1: A její příprava nebyla jednoduchá, protože tahle metoda stavby mostu je v začátcích.
2: Ano, je to tak. Celá dřevěná konstrukce se slepovala po jednotlivých lamelách nakonec v Rakousku, protože v Česku není aktuálně dostupná tato technologie, protože ta technologie je z ciziny, takže je o něco dražší. Určitě levněji by to vycházelo, pokud by poptávka v Česku byla větší, tak by si ty firmy ty technologie pořídily.
1: Jaké jsou výhody takové stavby?
2: Tak je to určitě rychlost výstavby, kdy vlastně nosnou konstrukci přivezete, osadíte, což zabere jeden den, vybetonování a provedení armatury zabere několik dní, takže celá ta práce na mostovce trvá v řádu týdne oproti třeba klasické technologii, kde to trvá měsíc.
1: A je to levnější než třeba klasické železobetonové mosty nebo betonové?
2: Určitě by cena mohla být nižší, pokud by technologie všechny se prováděly v Česku. Tady u toho mostu musel být proveden ještě dodatečný výzkum na spřehující kotvy. Jedná se o železové trny, které zajišťují spřažení a spojení vlastně toho betonu s tím dřevem.
1: A tahle stavba má ještě jedno specifikum a to je v podstatě následná údržba nebo spíš kontrola stavu toho mostu.
2: V konstrukci jsou zabudovány čidla, je jich tady několik, které sledují vlhkost, sledují teplotu a také napětí v té konstrukci. Celé se to přenáší do takového malého řídicího centra, které pomocí GSM brány posílá vlastně správci informaci o tom mostě, který vlastně díky tomu ví, v jakém stavu se nachází ta dřevěná konstrukce a může když tak v případě nutnosti zasáhnout.
1: Po novém mostě by se řidiči měli projet na začátku letních prázdnin. Celkové náklady na stavbu budou asi 32 milionů korun. Z Dolní Čermné Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 20 minut, dobré ráno vám přejeme při 6. červnu roku 2026, vstáváte do soboty, no a pokud žijete v údolí řek, tak většinou jsou tu mlhavá rána, jinak je jasno nebo skoro jasno, během dopoledních hodin začne postupně přibývat oblačnosti, odpoledne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ty maximální denní teploty dnes vystoupají na 24 stupňů Celsia, také zítra bude mít počasí takzvaný denní ráz, to znamená ráno a dopoledne méně mraku, odpoledne a na večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. No a i zítřejší maximální teploty očekávejte do 24.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další hudební zastavení na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, kapela Rangers. Pokud teď stáváte, tak stáváte do 6. června a pokud jste milovníci statistiky, tak ještě přidám pár čísel. Dnes je to 157. den roku a do konce roku nám zbývá rovných 208 dní. No a co se právě tohoto dne odehrálo, to už nám prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa, americká NBA, byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: roce 2006 byl za svoje zásluhy v hudbě a charitativní činnosti povýšen britskou královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Nemůže však používat titul Sir, neboť není občanem Spojeného království. Bono Vox, kapela U2 a zastavení před 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už Lída Jiroutová a krátké zprávy.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vedení Liberce opraví Křížíkovu ulici v části Janův důl. Stavební firma bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kubelíkova a Topolová. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještět. Objekt koupil od Českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. V Lomnici nad Popelkou na Semelsku dnes oslaví tradiční den koně. Celodenní akce začne v 9:30 dopoledne a představí koně z celé republiky. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení mohou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují stanovené podmínky. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý. A dnes čekejme zpočátku slunečno, postupně přibude oblačnost a večery přehánky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Pertouticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už jste to slyšeli v našem vysílání před malou chvíli. Liberecký kraj vlastní hotel na Ještědu a my si o tom za malou chvíli povíme víc. Stejně tak, jako si povíme o budoucnosti klubu Refresh v Turnově. Tam rozhodne soud. Nebo o ohrožených a zachraňujících srnčatech na Jablonecku. Tam se na tom podílejí odsouzení. Jak to vypadá, tak nejen to se dozvíte za chvíli v našem vysílání.

0: Valdemar Matuška a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače na Ještědu. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar, uvedla pro iDnes mluvčí kraje Pavla Sýkorová. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou české radiokomunikace dál využívat. Ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun. Unikátní stavba ale potřebuje po půl století provozu zásadní rekonstrukci. Posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale podle hejtmana Martina Půty ukáže až projekt, který chce kraj mít hotový do konce příštího roku, a pak veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou připravuje město Liberec. O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory provozovny. Ve sporu ale nejde jen o zázemí. Podle Fuchse je hlavní motivací především budoucí využití lokality zvané Koňský trh. Tamní zastupitelé plánují u historického centra novou čtvrť nazvané Nové centrum Turnova. Na pozemcích by tak měly vyrůst bytové domy, park nebo třeba školka. Město proto postupně vykupuje v lokalitě pozemky, a to především ve vnitřním bloku. V roce 2020 zastupitelé odkoupili pozemek Pily, v nedávné době parkoviště u Bati, a momentálně se jim za 10 milionů korun podařilo získat i bývalý závod Preciozy. Věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou úspěšně pokračuje v dlouhodobé spolupráci s mysliveckým spolkem Jenišovice bez Děčín, ke které se letos nově připojil také myslivecký spolek Diana Rychnov. Každé ráno v průběhu celého týdne vyráží pětičlenná skupina vybraných odsouzených do polí a luk v okolí Bezděčína a Rychnova u Jablonce, aby před nadcházejícími senosečmi pomohla s vyhledáváním a záchranou srnčat v místním plánovaném nasazení zemědělské techniky. Cílem je nalézt bezbranná srnčata, která v hustém porostu nemají vyvinutý útěkový reflex a kvůli přirozenému maskování jsou pro řidiče techniky téměř neviditelná.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin a 44 minuty. Český rozhlas Liberec vám přeje krásné ráno. To ráno je 6. červnové v roce 2026. Teď je na mnohých místech, jste-li u koryta řek, tak zpravidla zatažené nízkou oblačností nebo mlhou, ty se ale budou velmi rychle rozpouštět. Z rána pak jasno, skoro jasno, přes den oblačno, až je zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky se mohou vyskytnout. No a ty denní maximální teploty se dnes vyšplhají do 24 stupňů. Také neděle by měla vykazovat takový ten letní ráz počasí, kdy z rána bude málo oblačnosti a odpoledne mohou doputovat mraky s nějakou přehánkou či bouřkou. No a denní teploty také zítra do 24 stupňů.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Malý hudební výlet do let 80. Německá zpěvačka Sandra, také 6 hodin 52 minuty na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. První červnový den byl mimo jiné také světovým dnem mléka. Existuje poměrně dlouho, Světová organizace pro výživu a zemědělství ho vyhlásila už v roce 1958. Mléko, to je i téma pro předškoláky, se kterými mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Z čeho se skládá mléko?
2: Tak to nevím.
3: Já vím.
2: Z krávy.
1: Proč je mléko bílé?
3: Protože kráva je bílá jako to mléko.
1: Takže kravičky dávají mléko?
3: Jo, protože jsou to jako takový citlivý krávy. A víte proč, z čeho dávají mléko? Protože oni, jak se třeba napijou, nebo si třeba dají kousek trávy, tak ono se jim to jako v bříšku zbylne a pak se stane mléko. Dávám to nám, telátkům, chudým a koním.
1: Proč koníkům?
3: Protože ty mají taky rádi mléko, já myslím hříbátka.
1: A kolik v té kravičce toho mléka asi je?
3: Trošku hodně a trošku málo.
4: A chcete něco říct, paní Brázdová? Já jsem viděla jednu farmu, kde je prase, který prdělo fialově.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Tři týmy architektů ve Špindlerově mlýně představí své návrhy na proměnu centra horského střediska. V Bedřichově Vizerských horách dnes turisté nezaparkují na centrálním parkovišti. Koncert Mozartissimo večer zazní na zámku Sichrov na Liberecku. A dnes čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Lidé se dnes ve Špindlerově mlýně můžou prohlédnout finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily 3 týmy, 2 české a 1 slovenský. Veřejná prezentace začne ve 2 hodiny odpoledne přímo v centru horského střediska. Návštěvníci budou moci o návrzích diskutovat s architekty, zástupci města i odborné poroty a předat jim své připomínky ještě před výběrem vítězného řešení.
2: Soutěž na novou podobu centra Špindlerova mlýna organizuje společně s městem developerská společnost Penta Real Estate. Proměnit by se měla lokalita na levém břehu Labe nedaleko Bílého mostu. Vzniknout tam má prostor s bydlením, službami a veřejným prostranstvím pro místní i návštěvníky. Náklady na přestavbu zatím investoři nezveřejnili. O vítězném návrhu rozhodne porota ve 2. polovině června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Centrální parkoviště v Bedřichově Vizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, Unisi nebo u hřiště. Lidé také můžou využít linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablunce nad Nisou. V obrazárně zámku Sichrov na Liberecku dnes zazní koncert Mozartissimo. Začne v 6 hodin večer. Koncert na státním zámku je součástí celorepublikového Dvořákova festivalu. K zámku Sichrov měl Antonín Dvořák úzký vztah, říká ředitel festivalu Jakub Hrubý.
3: V zámecké galerii na Sichrově zazní krásný koncert Mozartissimo a zazní vlastně nejznámější části Mozartova repertoáru Figarova svatba, Don Giovanni, Uno ze Seleilu a Kouzelné flétny.
0: V rámci Dvořákova festivalu se v Česku uskuteční 88 koncertů v 70 městech a obcích napříč 8 kraji. V Libereckém kraji naváže varhaní koncert v Železném Brodě. Uskuteční se ve čtvrtek 11. června. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronu armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít shodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu. Sport. Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem Svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. Počasí. A dnes bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější. Teploty přes den vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Kvůli práci na silnici 2. třídy 268 jsou ve Svojkově na Českolipsku zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, 4 minuty, s vámi je sobotní vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 6. června roku 2026 a pohled do kalendáře ten už říká, že dnes slaví všichni nositelé jména Norbert. Mezi ty známé může patřit třeba Norbert Fried, český spisovatel, pak Norbert Lichý, český herec, ten v roce 2009 získal prestižní divadelní cenu Thálie v oboru činohra a v roce 2016 2016 zvítězil v jubilejním 20. ročníku divácké ankety týdeníku Rozhlas za nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec za četbu z románu Motýlek a nebo Norbert Král, český hokejista. Tak pokud nějaké Norberty znáte, určitě jim nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Po životní sezóně a titulu olympijské šampionky se snowboardistka Zuzana Maďarová stala poprvé v kariéře také vítězkou ankety Král bílé stopy. Podrobnosti si už poslechněte v našem vysílání za pár okamžiků.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Marie Rotrová, Markétka a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na olympiádě v Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďerová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se totiž po zatím životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Královnou bílé stopy se stává.
2: Je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než v kombinéze někdo na kopci i ostatní sportovci právě.
3: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďerová ve stylově bílé robě.
2: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.
3: Směje se Maďerová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
2: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
4: Zuzana Maďerová jde skvěle, stále vede. Maďerová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďerová je olympijskou vítězkou.
2: Na to koukám, že to byla životní sezóna. Nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
3: Snowboardistka závodící v alpských disciplínách už zase trénuje na novou sezónu, ale volno po té životní si dokázala užít.
2: Vypla jsem v Lázních, byla jsem 3 týdny ve Františkových Lázních, kde jsem se odpočnula moc, protože mě tam právě tak trošku tajně odsunuli, nikdo to moc nevěděl, že tam pojedu. Byla jsem tam první část teda s přítelem a potom týden sama a pak tam se mnou byla část ještě mamka, takže jsem si zvládla i užít takhle blízký, protože na to taky nebylo v zimě moc času právě po té olympiádě, takže to bylo skvělé, že jsme fakt měli dost času na sebe a i já sama na sebe, tam jsem si odpočinula moc.
3: Dodává Zuzana Maďerová, poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova Jakub Kanta, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut. Pohled, který nám naskytuje satelit na střední Evropou, říká, že především v údolí řek máme časté mly. Nejvíce mlh je teď třeba v okolí Ústí nad Labem na Českolipsku, severně a severozápadně od Prahy, také v okolí Olomouce nebo Tábora v jižních Čechách. Mlhy se ale budou rychle rozpouštět, dopoledne bude jasno, skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno, přechodně i zataženo a dorazit může nějaká přeháňka nebo i bouřka. No a dnešní maximální denní teploty vyšplhají na 24 stupňů Celsia. Také zítra v neděli meteorologové předpokládají, že počasí bude mít takzvaný letní nebo denní ráz počasí, to znamená ráno málo oblačnosti, přes den postupně oblačno a zataženo s přeháňkami a bouřkami. No a i ty zítřejší teploty nám meteorologové namalovali do 24 stupňů.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nás tří.
1: Divoký byl a malování na Českém rozhlase Liberec. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Právě teď s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj rozdělí peníze na rozvoj sportovní infrastruktury. Určené jsou na zlepšení stavu sportovišť, opravy, šaten a dalšího zázemí, nebo na výstavbu více účelových hřišť. Přednost při přidělování dotací budou mít žadatelé, kteří mají na projekt zajištěné financování a jsou připraveni začít stavět. Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola v Turnově změní od nového školního roku vedení. Dosavadní ředitelka neuspěla v konkurzním řízení. Nově školu na zpracování drahých kamenů, šperků a umělecké kovářství povede Veronika Švajdová. V Kopidlně na Jičínsku se dnes setkají majitelé mopedů, pionýrů, babet, javet, mustangu, simpsonu a mnoha dalších motocyklů do obsahu 50 kubických centimetrů. Kromě různých soutěží je připravena i společná jízda historických strojů. Kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru, vyhrál v pražské Troji. A dnes bude zpočátku slunečno a postupně přibude oblačnost a večer i přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Lesná v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřena.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemné sobotní ráno, stáváte s Českým rozhlasem Liberec, teď jsou 7 hodin a 32 minuty a my vám při tom stávání přejeme příjemný poslech. Cesta k dítěti, pro někoho rychlá a samozřejmá, pro jiné naopak plná očekávání a zklamání. Právě téma neplodnosti rozebereme v našem vysílání už za chvíli. A to při příležitosti dnešního Národního dne neplodnosti. Příjemný poslech a dobré ráno.
3: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Chce to jen malou opravu, ne do nedělního, ale do sobotního rána se provouzíte s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Pavel Bobek a nedělní ráno v našem vysílání. Opakované zklamání, nespočet vyšetření a někdy také rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. A dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Mnoho lidí si přitom stále může myslet, že hlavní příčina je vždy na straně ženy. Ve skutečnosti se ale potíže s plodností týkají mužů i žen stejně často.
2: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
3: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu. Může za to změna životního stylu, pokračuje Nekula.
4: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
3: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
5: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
3: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40 u muže a ve zbytku jsou to oba. V případě potíží by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muže na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 46 minut voláme Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. Meteoroložka Jana Ehertová, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak já musím vám přečíst, jakou dneska čtu předpověď počasí. Jo, z rána mlhy místy, potom jasno, skoro jasno, během dne polojasno až oblačno místy, zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. No tak kromě sněhových závějí jsem tam vlastně řekl úplně všechno, ale ta předpověď přeci nemůže nevýjít, tak jak to bude?
2: Tak mlhy vzhledem k tomu, že včera v Libereckém kraji nám opravdu docela hezky a plošně zapršelo, úhrny se pohybuje nejčastěji od 10 do 20 mm, tak opravdu na Českolipsku vidíme z družice, že tam je opravdu nízká oblačnost mlhy, takže tam mlhavo je, vypadá to skoro jak na podzim, ale oni se ty mlhy opravdu za chviličku rozpustí, protože sluníčko už má opravdu sílu a očekáváme to jasno.
1: Ano.
2: Jasno, to jak jste říkal. Ano. Takže tam už se dostáváme, to by souhlasilo, ale každopádně asi nesouhlasím úplně s tím zataženým a s místníma přeháňkama. Myslím si, že ta předpověď by se hodila spíše, že bude nějaké slunečnější počasí během dnešního dne a v těch odpoledních hodinách klasicky nám naskáče taková ta kupovitá oblačnost, takže budeme mít až do oblačna s tím, že zejména na horách se můžou objevovat lokální přeháňky.
1: Takže si z té předpovědi počasí škrtám ty sněhové závěje a zataženo, a jinak máme úplně komplet všechno.
2: Jo, jo, tak je to vývoj počasí. Zkrátka no. To tak je.
1: A v každém případě nás čeká dnes spíš takové předjarně letní počasí. Říkali jsme, jaké budou dnes teploty?
2: Co jsme říkali, teď aktuálně máme teploty celkem vysoko, 12 až 15 stupňů Celsia, na horách tam máme nejčastěji kolem 10-11 stupňů Celsia a dnešní maxima očekáváme, že by se pohybovaly nejčastěji od těch 21 do 24 stupňů Celsia. Samozřejmě na Českolipsku, když by nějakou delší dobu svítilo sluníčko, tak tam nevylučujeme ani nějakou 25.
1: Já jsem posluchačům Českého rozhlasu Liberec sliboval, že počasí dnešní a to zítřejší se nebude příliš lišit, tak jak to máte vy, meteorologové?
2: Tak oni by nejpravděpodobnější srážky šly během dnešní noci v Libereckém kraji. Takže dneska v noci očekáváme, že by občas zapršelo nebo se vyskytovaly četnější přehánky. Ty by ještě možná po ránu na východě Libereckého kraje doznívaly. Každopádně zítra by bylo trošičku více oblačnosti než dnes. To znamená, že ne úplně tak téměř slunečno, ale spíše nějaké polojasno oblačno a zase by odpoledne mohla přijít lokálnější přeháňka. Ale jak už jsem říkala před chviličkou, nejčetnější přeháňky očekáváme zejména během nočních hodin.
1: A pak už jen samá pozitiva a sociální jistoty. Jana Ehertová, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a těším se opět brzy naslyšenou.
2: Hezký víkend naslyšenou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Cestou, necestou.

0: MiG-21 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud se dnes vypravíte na Stormilskou pouť do Bzí u Železného Brodu, pak se nezapomeňte zastavit u Střelnice. Je to nápad sklářské výtvarnice a malířky Ivany Šrámkové a jejího manžela. Do Bzí, kde se koná pouť, ale i do jablonecké galerie Nisa Factory, kde Ivana Šrámková aktuálně vystavuje, se vydala redaktorka Jana Švecová.
1: Světově známá výtvarnice, jak jste přišla k papírovým růžím a k provozování Střelnice?
2: Je to o tom, že tady v té vesnici vlastně je taková jako prima parta lidí, kterým není úplně jedno, jak ta vesnice vypadá. Je celkem logicky, jak to pečujou, takže se na to vydělávají peníze pomocí třeba té pouti. A tak jsem musela jako si vymyslet taky nějaký svůj stánek a tak jsme si vymysleli Střelnici. Vždycky jako něco, co tady ještě není, že jo? Tak už se tady různě vaří a peče a na koni se tady děti voze a prostě těch atrakcí už je hodně. Takže jsme si vymysleli Střelnici s mužem. Vlastně nejdřív to začalo tak, že jsme tady pořádali biatlonový závod, takže jsme měli vzduchovky a lukaší, paprák.
1: No tak tam už je ke Střelnici blízko. A co ty krepové růže, to jsou ty klasické na špejly. Jak si je tady prohlížím, růžové, červené, to je vaše práce?
2: No to já dělám ze všech nejhůř ty růže. Děláme je vždycky v hospodě, že se sejdeme, svoláme se a některý tady ty lidi to dělají úplně úžasný ty růže. To já dělám šílený, jako takový poupata. Jako.
1: Takže přijďte, střílejte, ať má okrašlovací spolek nějaké ty penízky. Na co třeba vybíráte?
2: Třeba teďka na Tří Králové se vybíralo na pozlacení. Jak máme tamhle kostel, jo? Takže se třeba vybralo na pozlacení kouličky. Nebo vysázala se tady třešňová álej, nebo se tady dali lavičky, nebo se uklízí něco. Jo? Prostě co je zapotřebí. No.
1: Aby se vám tady hezky žilo, no my se teď fiktivně přemístíme o několik kilometrů dál ze Bzí do Jablonce nad Nisou, do galerie Nisa Factory, kde probíhá aktuálně vaše výstava. A kromě těch skleněných objektů a plastik, tam vystavujete velkoformátové obrazy právě růží. Tak co bylo dřív, ten nápad vytvořit tu Střelnici pro pouť ve Bzí? A nebo jste malovala ty obrazy a pak jste si řekla, že vlastně k tomu máte blízko?
2: To bylo tak, že jsem si dělala plakáty na tu svoji Střelnici a říkala jsem si, že vlastně to je jako docela hezký téma, spíš ani nešlo o ty krepový růže, ale o to propojení, že jako se střílejí kytky nebo se lámou ty špejle a pod nima mi ležel jakoby mrtvej člověk. Jo. Že jsem tak jako to chtěla propojit vlastně, dát tomu trošku ještě jakoby větší význam to propojení toho člověka s tou přírodou nebo toho života té přírody a života člověka. Asi to bylo to téma těch obrazů. Ne jako Střelnice, jakože kolotoč a Střelnice.
1: Tak ale já se k té Střelnici vrátím. Pokud byste si tedy chtěli vystřelit růže ve Střelnici světoznámé výtvarnice, tak máte šanci dneska ve Bzí u Železného Brodu. No a pokud byste si chtěli prohlédnout tvorbu Ivany Šrámkové, kterou obdivovali lidé na desítkách výstav po celém světě, tak máte šanci v Jablonecké galerii Nisa Factory v bývalé Silce. Otevřená bude až do konce prázdnin.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši, krásný tvor s mnoha indiánskými názvy a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepce, tedy otravy krve. V Libereckém Janově Dole začne oprava Křižíkovy ulice. V Semlech přibudou dva informativní radary. A dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, večer se přidají přehánky a teploty vystoupí až na 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Pacienti se nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepce, ledově otravy krve. V Česku jí podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch z Hnutí ANO.
4: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
2: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od Kanceláře zdravotního pojištění. Vedení Liberce opraví Křižíkovu ulici v části Janův Důl. Stavební firma bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicí Kubelíkova a Topolová. Kromě povrchu vozovky dělníci zrekonstruují i krajnici, vjezdy do domů a chodníky. Ty doplní o vodící a hmatové prvky. Práce navážou na předchozí opravu sítí, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Tady se jedná o takzvané sdružené opravy společně se správci sítí. V tomto případě to byla Severočeská vodárenská, která opravovala kanalizační a vodovodní zařízení v této ulici, tak po ní nastupuje město. Předpokládám, že už do ní nikdo dalších sítěřů nebude vstupovat.
2: Dva radary informující o rychlosti řidičů přibudou v Semelech, schválili to zastupitelé. Náklady mají být zhruba na 700 tisíc korun. Radnice chce sklidnit dopravu a motivovat řidiče ke klidnější jízdě. V Semelech dosud žádné radary nejsou. Nejbližší úsekový radar je v Košťálově, dál v Turnově a v Mírové pod Kozákovem. Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od Českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavlíny Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehli 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Cobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupila Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou do finále deblu. Počasí. A bude jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu četnější. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli stavebním úpravám je ulice Božiny Němcové na křižovatce s ulicí Palackého v Novém Boru částečně uzavřená.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Českým rozhlasem Liberec vstáváte do pozdního sobotního rána 6. června roku 2026 a i krátce po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech. Jedna taková klasická hláška říká, že každý den je důvod ke slavení. Jen si někdy ten důvod musíme umět najít. A tak vám poskytnu důvody ze světa. Třeba podle OSN dnešní den je zasvěcen oslavám ruštiny. Švédsko dnes slaví vznik státu, Malajzie královy narozeniny a na Bahamách svátek práce. A ještě k tomu přidáme tři důvody, navíc tři svátky. V Tajvanu slaví den inženýrů, v Severní Koreji den založení Korejské dětské unie a v Bolívii den učitelů. Takže pokud byste dnes hledali důvod slavit, můžete si vybrat. Nabídka pro dnešní den je skutečně pestrá. Přesně před 170 lety se v Krkonoších narodil architekt Jan Weyrich. Jeho stavby jsou dnes vzácnými památkami počátku české secese. Víc o nich budeme mluvit už za chvíli.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem.

0: Původní verze této skladby značila velký propadák, dokonce rozchod dua Paul Simon a Art Garfunkel. O dva roky později dostala tahle skladba elektrický há v podobě elektrických kytar a bicích, no a z původně propadáku se stal celosvětový hit. Sound of Silence ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a písničky, které nestárnou. Krkonošská Jilemnice si v těchto dnech připomíná výročí jedné ze svých nejslavnějších osobností, Jana Weyricha. Šlo o jednoho z nejvýznamnějších českých architektů. Byl doktorem technických věd Českého vysokého učení a majitelem několika výjimečných stavebních patentů.
1: Centrum města Jilemnice, za námi náměstí s budovou někdejší spořitelny, tady před námi bývalá dívčí škola obecná. Díky architektu Janu Weyrichovi má Jilemnice po obou stranách svého centra krásnou novorenesanci. Obdivujeme s historikem Janem Luštincem.
2: Myslím, že právě tahle škola, na kterou se teď díváme, patří k tomu nejlepšímu, co Weyrich vytvořil. No jak by taky ne, on Jilemnici vždycky považoval za svou. On se narodil v Horní Branné u Jilemnice a mezi předky, doložené až někdy do 14. století, patřil také ten slavný hejtman jilemnického panství Václav Weyrich z Gemsenfelsu.
1: Ostatně i v díle Jaroslava Havlíčka, slavné Weyrichovsko.
2: No samozřejmě to jméno je poměrně dobře známé, ale když připomenu hotel Paříž v Praze, radnici v Pardubicích, v Kolíně, v Kladně, zámek ve Zruši nad Sázavou, to jsou velmi známé a slavné stavby. Jenom málo kdo si uvědomí, kdo za nimi stojí, že to je ten náš slavný Jan Weyrich.
1: On patřil s architektem Zítkem, autorem projektu Národního divadla, právě k těm osobnostem české novorenesance. A připomeňme, že právě tenhle ten styl, velmi zdobný, byl základem české secese slavné.
2: No samozřejmě, my když procházíme Weyrichovo dílo, tak on začíná s představou, že je potřeba vytvářet opravdu typicky českou neorenesanci. To renesanční období bývalo v té době považováno za zlatý český věk a architekt Weyrich ty své pseudorenesanční stavby dovedl ke skutečné dokonalosti, což vidíme krásně tady na té škole naproti. A když projektoval spořitelnu, tak on stál před velice složitým úkolem. Ta budova byla na náměstí, kde už tehdy dominovala radnice s mohutnou věží a on dostal k dispozici jenom velice malou parcelu, ale je až obdivuhodné, jak on ten malý prostor dokázal využít. On tam postavil budovu, která není příliš veliká, ale přitom působí úžasně monumentálně. A navíc Weyrichovy interiéry byly projektovány do posledního detailu, včetně klíček u oken. A v tom si myslím, že opravdu patří mezi nejvýznamnější české stavitele. Vyšel katalog, takže kdo bude chtít, tak se může do těch osudů Weyrichových a hlavně do jeho díla ponořit hloub a pak se třeba vydat po jeho stopách. Určitě to stojí za to.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin, 18 minut, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno je dnes většinou skoro jasné. Výjimku tvoří třeba oblast Mladoboleslavská, Mělnická, Ústí nad Labem, ale také Českolipskou, kde se ještě vyskytují ranní mlhy. Ty by se ale měly poměrně rychle rozpouštět. Přes den pak bude postupně polojasno až oblačno a odpoledne mohou dorazit i nějaké ty přehánky. No a dnešní denní maximální teploty až 24 stupňů.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slovenštinou name sobotní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Reprezentovat českou kulturu u nás i v zahraničí, to je už rovných 100 let úkolem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jedno z nejstarších hudebních těles v Evropě dnes oslaví své jubileum v pražských Riegerových sadech. Poslechnout si ho naživo můžete přijít i vy.
1: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
2: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
1: Tady to je skutečně věc, kterou bych řekl, že skoro celorozhlasová. My jsme chtěli celý ten den, respektive celé to odpoledne a večer udělat velmi pohodově, aby si lidi prostě skutečně mohli přijít jako v tom formátu celé rodiny, mohli si vzít deku, mohli se tam posadit, mohli se tam občerstvit.
2: To vše nabídne louka v pražských Riegerových sadech s výhledem na Hradčany.
1: My začneme už v 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít třeba u klasických nástrojů.
2: Pak vystoupí 4 předkapely, ve kterých uslyšíte členy orchestru hrát v jiných žánrech, než na které jste zvyklí.
1: Takže bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet.
2: Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert stoletého symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo Novosvětské, Jízda Valkýr, já mám hodně rád Veslují krále hor Edvarda Grieg'a. Lidé to možná takhle neznají, ale určitě to poznají.
2: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: medově naladěná švédská kapela ABBA, poslední hudební zastavení před 8:30. Teď už krátké zprávy a Lída Jiroutová.
1: 8:30.

0: obci Mříčna na Semelsku dnes ve 14 hodin slavnostně odhalí pamětní desku Václavu Vrbatovi. Lyžaři, který spolu s Bohumilem Hranáč Hančem zemřeli při běžeckém závodu v březnu v roce 1913 v Krkonoších. Václav Vrbata v Mříčné bydlel. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, z kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech. A dnes čekejme zpočátku slunečno, postupně přibude oblačnost a večer i přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté vám přejeme pohodový poslech na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Každý den nahlížíme do policejních hlášení a každý den z policejních hlášení vybíráme nejzajímavější příběhy, které se odehrály na severu Čech. Už je za chvíli vám Miroslav Holubec přinese další z nich. Tentokrát to bude na téma Řidič v České Lípě doplatil na neukázněnost spolucestujícího. Co se odehrálo za pár chvil.

Český rozhlas Liberec, písničky

0: hudební uskupení, které vzniklo před 52 lety v Lukách pod Medníkem. Brontosauři, Valčíček a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Odhazovat odpadky na zem se nemá. A to hned z několika důvodů. Jeden z nich nám právě teď prozradí Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Jeden čas šel v televizi jakýsi ekologický spot, ve kterém dva chlapáci v zaparkovaném autě vyhodí z okénka odpadky se zbytky svačiny na zem a dvě opodál stojící a ekologicky smýšlející školačky jim tyto odpadky hodí zase zpátky do auta, respektive do klína. Napadlo mě, že to nebyl příliš vhodně řešený příběh, protože kde je jistota, že dva dvoumetroví stokilový chlapy si netroufnou na dvě desetiletá děvčátka a nebudou je chtít za jejich drzost proplesknout. Stačí si přečíst noviny a budete nejspíš podobně znepokojeni. Kdo by si mohl takovou drzost dovolit, jsou určitě policisté, ale ti mají své postupy. Tak třeba nedávno si hlídka českolipské policie všimla, že z okénka spolujezdce projíždějícího auta vylétla cigareta. To se samozřejmě nesmí hned z několika důvodů. Jednak se to prostě nedělá, jednak by mohl zejména při letošním suchém počasí lehce vzniknout požár a v neposlední řadě může taková zahozená cigareta trefit cyklistu, motocyklistu nebo kohokoliv u krajnice. Nehledě na to, že vítr může cigaretu zanést do okénka auta jedoucího za nimi. Takže policisté auto zastavili a copak ta cigareta, tu vyřešili domluvou. Ale spolujezdec nejen, že nebyl připoutaný, ale vedle něj seděla jeho dvouletá dcerka taky nepřipoutaná. Takže spolujezdec zaplatil pokutu za sebe, podle vyhlášky jde odpovědnost za nepřipoutání za ním, ale za dítě bez sedačky už zodpovídá řidič auta. Čili pokuta a 4 trestné body. Takže se frajeřinka v podobě zahozeného cigára nevyplatila ani jednomu z nich a řidič auta si asi napříště rozmyslí, koho sveze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 43 minuty, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec a pokud máte to štěstí a stáváte ještě v těchto okamžicích, tak stáváte do sobotního pozdního rána s datem 6. června roku 2026. No a jakéže dnes nás čeká počasí? Teď ještě místy doznívají mlhy, budou se rozpouštět. Jasno, skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno a místy mohou také dorazit přehánky. Ty dnešní maximální teploty vystoupají ke 24 stupňům. Velmi podobné počasí nás také čeká v neděli. V odpoledních hodinách mohou také dorazit občasné přehánky a teploty opět vyšplhají do 24 dnů. No a k pondělnímu dni, kdy má svátek Medard, se váže jedna z nejznámějších českých pranostik, Medardova kápě, 40 dní kape, naznačuje, že pokud na Medarda prší, můžeme očekávat více deštivých období i během léta a pokud ne zaprší, mělo by být léto naopak suší. Podle meteorologů nejde o vědecky přesnou předpověď, ale o obrazné vystižení typického klimatického jevu ve střední Evropě. Během něj se nad prohřátý evropský kontinent na počátku léta vrací chladnější a vlhčí oceánské proudění, označené jako evropský letní monzun. No a jak bude v těch následujících dnech, to nám ukáže teprve čas.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Karlem Gottem jsme doputovali ve vysílání Českého rozhlasu Liberec až 12 minut před 9. hodinu. Náš kolega, sportovní redaktor Pavel Petr, pořádá už několik let charitativní turnaj ve florbale, který je vždy spojený s dražbou dresů českých i zahraničních sportovních hvězd, které Pavel Petr sám osobně během celého roku sbírá. Výtěžek z turnaje a dražby vždy věnuje někomu, kdo to potřebuje. Turnaj se koná v Benátkách nad Jizerou dnes druhým dnem od 12 hodin a fotografie dresů už teď můžete vidět na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz a před námi jsou dnešní tipy. Spolek Dubáci pořádá ještě v sobotu, tedy dnes v Letařovicích, 15. ročník podještěckého kulturního festivalu Pouť mezi dvěma Jány. Letos kromě sobotní poutní mše svaté a boží tělového procesí nabídne i řadu přednášek a divadlo pro děti a spoustu dobrot. Do neděle se v Chrastavě konají městské slavnosti. Připravený je kulturní, sportovní i historický program na náměstí, na hřišti i v Chrastavském muzeu. Hlavní hvězdou letošních chrastavských slavností je kapela Olympic, která tam vystoupí v neděli v 18 hodin na náměstí. Státní okresní archiv Liberci pořádá po 3 letech den otevřených dveří. Právě dnes se návštěvníci budou moci zúčastnit 3 plánovaných komentovaných prohlídek a podívat se do restaurátorské dílny. Archiv zároveň v sobotu otevře novou výstavu, která podle kurátorky Jany Pažoutové představí portrétní fotografie ateliéru z Liberce i okolních měst z doby od druhé poloviny 19. do začátku 20. století. Liberecký archiv patří k největším okresním archivům v zemi. Nejstarší archiválie v něm jsou i ze 14. století. Klub českých turistů v Novém městě pod Smrkem pořádá dnes do 15 hodin 53. ročník výstupu na Smrk. Trasa pochodu vede po turisticky značených cestách na vrchol Smrku Hvězdicově. Můžete vyrazit z několika míst. Z Nového města pod Smrkem, z Bílého potoka, z Hejnic, z Lázní Liberda, ze Smědavy nebo z Polska. 10 tvořivých dílniček, na 30 stánků, řada zajímavých hostů a v hlavní roli bylinky. To slibuje program 3. ročníku bylinkového festivalu, který zítra se koná v areálu historických roubenek v Jílovecké ulici v Semilech. Tamní muzeum a pojizerská galerie ho pořádá od 10 do 17 hodin. V rámci 70. ročníku Dvořákova festivalu se dnes v zámecké obrazárně státního zámku Sychrov koná koncert Mozartissimo. Začíná se v 18 hodin. Můžete nás také jen tak poslouchat na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Už za chvíli je to pořad Mezi nebem a zemí a v pravé poledne i písničky na přání. U těch zítřejších se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli opravě Vítězné ulice mají Severočeské muzeum a oblastní galerie v Liberci nižší návštěvnost. Práce na stavbě nového biotopu v Turnově jsou téměř u konce. Jablonec nad Nisou letos zmodernizuje další autobusové zastávky. A čekejme slunečno, postupně oblačno a večer se přidají přehánky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré sobotní dopoledne přeje Lída Jiroutová. Návštěvnost Severočeského muzea a oblastní galerie v Liberci loni výrazně klesla. Před dvěma lety navštívilo muzeum zhruba 56 tisíc lidí. V loňském roce to bylo mírně přes 47 tisíc. Podobně je na tom i oblastní galerie, která s muzeem sousedí. Loňskou návštěvnost má zhruba o pětinu nižší než v předchozích letech. Tento trend pokračuje i letos. Důvodem jsou stavební práce spojené s proměnou parku kolem muzea a také oprava Vítězné ulice, která podél obou kulturních institucí vede. Říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Je to dáno jak tou obnovou parku, tak zavřenou Vítěznou. Prostě tam se nedalo parkovat, ale tohle prostě souvisí s těmihle obnovami. Tak myslím, že teď při tom otevření Vítězné se to zlepší a samozřejmě ten park budeme dělat někde do konce listopadu, takže tam počítáme potom, že také se ta situace změní.
2: Stavbaři v Turnově dokončují práce na novém biotopu, pokládají dlažbu, zprovozňují technologie a osazují rostliny. Biotop se také napouští vodou, hotové je zázemí pro návštěvníky a kiosek. Přesný termín otevření nové rekreační oblasti v Dolánkách zatím jasný není.
4: Podle mluvčí radnice Marcely Jandové, která o postupujících pracích informovala na webu, požádala firma o prodloužení termínu o 14 dní kvůli změnám v projektu. Původně avizovala dokončení do 30. června. Doplnili navíc osvětlení a měnili materiál konstrukce lávky. Město zároveň stále hledá provozovatele občerstvení. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Jablonecká dopravní letos opraví dalších 9 autobusových zastávek. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Původní přístřešky nahradí nové se skly opatřenými sítotiskem navrženým přímo pro Jablonec nad Nisou. Práce začnou v pondělí. Jablonecká dopravní za to zaplatí 4 miliony korun. Náklady jsou vyšší než v loni, kdy za 4,5 milionu korun dopravce vyměnil 15 přístřešků. Letošní náklady na opravu jsou podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara vyšší kvůli nutné demolici původních betonových konstrukcí. Zhruba od půlky června bude stavební firma budovat základy pro nové zastávky. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů.
1: Sport.
2: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Frudim byly před novou sezónou vyřazeny z šance Národní ligy. Pro start ve druhé nejvyšší české soutěži nezískali potřebnou licenci. Chrudimský klub v prohlášení uvedl, že se obrátí na soud. Do šance Národní ligy se na úkor těchto dvou týmů dostali Kladno a Česká Lípa. Ve druhé lize nakonec zůstává Jihlava, která v řádném průběhu sezóny sestoupila.
1: Počasí.
2: A je jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky, později večer budou přehánky od jihozápadu přechodně četnější. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie Hodkovická v Liberci narazilo osobní auto do dvou zaparkovaných. Na místě policejní hlídka a dochází tam k úklidu po nehodě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí, 11 popravila, včetně farářů Boli s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeje příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který volil útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květní on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Boly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babičským případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival ji má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěly Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od Ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý. Proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná, a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí, a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, té radosti mohli odnést domů.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na to tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu, nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekla. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdili všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis a když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. Anebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si ovšem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala. Za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky.

0: Kalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V libereckém Janově dole začne oprava Křižíkovy ulice. V Bedřichově dnes turisté nezaparkují na centrálním parkovišti. V Lomnici nad Popelkou je tradiční den koně. A je jasno až polojasno, postupně bude oblačno a večer se přidají přeháňky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vedení Liberce opraví Křižíkovu ulici v části Janův důl. Stavební firma bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kubelíkova a Topolová. Kromě povrchu vozovky dělníci zrekonstruují i krajnici, vjezdy do domů a chodníky. Ty doplní o vodící a hmatové prvky. Práce navážou na předchozí opravu sítí, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
4: Tady se jedná o takzvané sdružené opravy společně se správci sítí. V tomto případě to byla Severočeská vodárenská, která opravovala kanalizační a vodovodní zařízení v této ulici, tak po ní nastupuje město. Předpokládám, že už do ní nikdo z dalších sítěřů nebude vstupovat.
2: Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu o tom informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, Unisi nebo u Hřiště. Lidé taky můžou využít linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. V Lomnici nad Popelkou na Semelsku dnes slaví tradiční den koně. Celodenní akce představí koně z celé republiky. Návštěvníci se mohou těšit na koňský průvod, drezurní závody i doprovodný program, říká za organizátory tajemník lomnické radnice Josef Matura.
5: Budeme mít tady westernový koně, budeme mít tady koňskou jízdu, koňský kaskadéry, budeme mít Miloslava Simandla s takovou šestící koní a volnou drezuru.
2: Pro děti jsou nachystané jízdy na koních i v kočárech, tematické dílny a malování na obličej. Je Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Většinou se ale dají léčit. Hlavní příčina je asi ve 40% případů na straně ženy. Stejný podíl mají i muži. Ve zbytku jsou to oba partneři. Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odboru v Seattlu a v Los Angeles se odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
3: Počasí.
2: A v Libereckém kraji máme jasno až polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Odpoledne se můžou na horách přidat slabé přeháňky. Později večer budou přeháňky od jihozápadu četnější. Dnešní odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni. Vítr fouká jihovýchodní až jižní, k večeru se změní na jihozápadní a ve výraznějších přeháňkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou hlášeny postupně dobré a bio je na nejnižší stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice U obrázku v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značená a vede ulicemi Kolmá, Kopeckého, Radčická, Staškova a Tomanova. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubna, taková smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom stříkali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se dít trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Hmm. Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka. Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo, ale oni potřebují o tom něco vědět. Jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat, a ověřovat.
1: Jo. Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
1: Ne, nebo nemá, to není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firm, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika, proto aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká tepelných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína. Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Na zlepšení sportovišť dá Liberecký kraj 17,5 milionů korun. Mezi českými řidiči jsou dále nejoblíbenější vozy Škoda. A čekejme slunečno, postupně oblačnost a večer se přidají přeháňky. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a příjemné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se také k celoevropské akci Tour Wheels, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Seřišťová.
2: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
0: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Liberecký kraj rozdělí peníze na rozvoj sportovní infrastruktury. Určené jsou na zlepšení stavu sportovišť, opravy šaten na dalšího zázemí nebo na výstavbu víceúčelových hřišť. Přednost při rozdělování dotací budou mít žadatelé, kteří mají na projekt zajištěné financování a jsou připraveni začít stavět, doplňuje krajská radnítka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Oprávnění žadatelé, zejména obce nebo spolky sportovní, se do programu budou moct hlásit až do 23. října. Celková alokace je 17,5 milionu korun. Mohou si říct maximálně o 3 miliony. Minimální dotace je 300 tisíc korun.
0: Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Teď sídlí v historické vile na Husově ulici. Ta je ale bezdispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě Ulomu směrem na sídliště Konratická. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Před 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% cenu trhu.
1: Počasí.
0: A je jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost, odpoledne se na horách ojediněle přidají slabé přeháňky, později večer budou přeháňky od jihozápadu přechodně četnější. Odpolední teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupně Celsia. Vítr fouká jihovýchodní až jižní, k večeru se bude měnit na jihozápadní a ve výraznějších přeháňkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky čekejme postupně dobré a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici 1/10 v ulici Krkonošská v Tanvaldu. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Počítejte tam se zdržením. A z Nového Boru do České Lípy na silnici 1/9 máme hlášenou sraženou lesní zvěř.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Marie Rosůlková podle Jiřího Stivína.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Já jsem Jiří Stivín, syn paní Evy Svobodové, herečky, která byla velkou kamarádkou Marie Rosůlkové. Takže o Marie Rosůlkové, další skvělé herečce, vám budu trošku povídat.
3: Co tady chceš takhle po ránu?
4: Dobré jítro, synáčku. Jdu k panu králi.
3: Pan král právě snídá.
4: A právě.
2: Byla noblesní, nonšalantní, pořád se usmívala, byla veselá, byla vlastně nenapodobitelná.
4: Víte, moji rodiče se spolu seznámili v divadle Na prodané nevěstě. A vlastně snad už tenkrát bylo rozhodnuto, že jejich dcera Marie bude herečkou. Zasvětí svůj život divadlu.
2: Už to hraje. Jsme v klubu divadla ABC, kdy byl to vlastně herecký klub, kde už moje máma a právě Mařenka Rosůlková, o které dneska budu mluvit, tady spolu strávili vlastně hodně času. Abych pravdu řekl, myslím si, že je to hodně podobný, je to ve stejném místě a ono se tady celkem nedá moc toho změnit. Možná, že tady právě akorát hůčejí ty lednice, což tady nebejvalo teda, ale byl tu zase úplně jiný chaos a byl tu klavír taky a bylo to tady bezvadný vždycky. Na paní Rosůlkovou mám spoustu vzpomínek, samozřejmě, protože ona byla velkou kamarádkou mojí mámy. Eva Svobodová, moje máma, byla tady vlastně pečená, vařená, smažená a s Mařenkou Rosůlkovou pořádali spoustu akcí, takže v tomto klubu se vydávali často taky. Když jsem o mámě točil dokument, který se jmenuje Máma a já, kde právě Mařenka Rosůlková samozřejmě taky funguje, tak jsem byl tady taky v tom klubu, takže jsem tady byl mockrát vlastně. Já jsem jí říkal Mařenka, ale říkali jí Marička, ano, Marinka.
4: Náš domov, to byla blaženost. Babička, upracované ruce v klíně, modlívala se, věřím, v Boha Otce Všemohoucího. Tatínek smolil dratve a zpíval pryč z tyrany a zrádci všemi. A bratr Jeníček popisoval na stínidle lampy Pamír střecha světa, Himalája Karakorum Kuen Lunťan Shan Hindukuš a znovu rytmicky opakoval jména asijských horstev. A mamička voňavá a laskavá, připravovala večeři a zvala nás na škubánky s mákem. Jsme chudí, říkávala ustaraně, ale v útulné kuchyni bylo teplo, petrolejová lampa svítila a škubánky, no, to přece byla lahůdka jedna z nejlepších. Tam byl pocit bezpečí, tam byla záštita. Byl to domov lásky plný.
2: Ona byla vlastně taková, jakoby vždycky strašně pohodová. Moje máma, my jsme ji říkali bába Eva, protože tam děti, to byla pro ně bába, že jo, tak bába Eva. Byla vždycky naštvaná na něco, že jo. A Mařenka to vždycky zpozitivnila všechno. Ona dokázala právě vždycky všechno obrátit k dobrýmu. Takže byla, ale Evičko, to víš, to nemusíš takhle brát, ono to může být třeba úplně jinak, že jo. A vždycky se usmívala a byla vlastně pozitivní. V každém slova smyslu a dokonce si myslím, že se několikrát na sebe naštvali právě v tom směru, že moje bába vždycky jí něco vadilo a Mařence ne, že jo. Mařenka zkrátka to brala tak, že zkrátka tak jde život a konec, že jo. Byla velice skvělá v tom, že byla vlastně rodinou kamarádkou, rodinou přítelkyní a byla kmotrou mé první dcery. To jsme byli v kostele ve Štěpánské ulici a její bratr, bratříček, se mu říkalo, to byl farář. Že? A oni bydleli v takovém kubistickém domě na nábřeží. Pořád existuje ten dům takový, ten růžovej, před Vyšehradským tunelem. A tam já jsem jí navštívil jednou dokonce, když jsem byl na FAMU a byl jsem vlastně kameraman a fotograf, tak jsem jí taky dělal fotografie. Mám celou řadu jejich fotografií tam z toho bytu, kde byla. Tady máte jenom pár těch fotek, když jsem jí fotografoval u ní doma. Měla tam takový nějaký svůj portrét veliký, vidíte, to je ona za mladá.
4: Nezměnitelný světaběh mě docela zákonitě přivedl ke zralým a zkušeným ženám, matkám a babičkám. Já jsem vlastně ani v mládí nehrála moc těch naivek. Ty jsem začala hrát až v letech zralosti.
5: To myslíte jistě po druhé světové válce?
4: Pane Hořec, podle vašich řečí bych byla nejmín 100 leta. Ne, zatím já připouštím, a to s největší blahovůlí, 39. Zdá se mi totiž, že to je takový sympatický věk, tak se toho držím. No a je to. Když jsem přišla k divadlu, tak mi bylo 19. A to už tehdy jsem hrála spíš ty paničky než Julie a naivky. Shodou okolností totiž nebyly naivky v tou dobou na repertoáru.
6: Babi, prosím tě.
7: No.
6: Stejně jsem tě zabila a nic si nevěděla.
7: Probneš káčovice, byla jasně zabitá.
8: Krásně, babi, krásně, vůbec jsem tě neviděl.
4: Tahle babička je vlastně tak trošku originální babička. Píše, jak víte, detektivky a zkouší reakce na své geniálně vymyšlené vraždy na celé rodině. Zatím je totiž píše jenom pro šuple, jak se říká. Ale jinak se do všeho plete. A z toho je obyčejně nějaká pohroma. No, režisér Jaroušek Dudek, ten má co dělat, aby nás při zkouškách i při natáčení udržel na krátkých otěžích. Protože kdyby trošinku popustil, tak snad budem chodit po hlavě. Víte, temperament mé babičky je tak nezdolný, že snad jí právě proto autorka ani neobdařila jménem. Je to prostě jen a jen babička.
2: Ona byla dobrá a byla vlastně nenapodobitelná, se dá říct. Že jo? Měla svůj zvláštní styl takový. Právě s mojí mámou měli nějakou, já si ty hry nepamatuju. Já mám doma fotku jednu, kde jsou, nevím, že to byly dvě dámy z pistolí nebo nějaký takovýhle hry měli historický. Ale ona byla svým způsobem vlastně to, co hrála, bylo vlastně podobné, jako když mluvila jako v civilu, že jo. Je tak, že jsou někteří herci, já nevím, jako byl třeba Rudolf Hrušinský nebo Gaben nebo takový, ty vlastně nic nedělají, ty jenom mluví a to, ale přitom jsou pořád vlastně jakoby stejný a přitom jsou okouzlující a jsou úplně skvělí, že jo, přirozený, a to ona měla tenhle ten dar taky jako v sobě.
4: Já byla posedlá divadlem od mala. Oni nevíte, jak to přijde, no prostě byla, no. Když si to uvědomíte, dobu Tyla, a to dneska se zdá neskutečný. Kdo by to dneska dokázal? Obětovat život, vždyť to byla řehole, těžká, tvrdá, bída, úzkosti, starosti, ale nádherný nadšení. A to divadlo, to byla jedna z nejdůležitějších složek toho. Vedle těch písmáků a vedle těch buditelů, kteří dovedli zachytit všecku tu podstatu toho národa. To jsou tak nádherný, uchvacující věci. Já bych brečela, když na to myslím. Víte, divadlo je přece jenom to nejnádhernější. To žádný film, žádná televize, žádný rozhlas nemůže nahradit.
2: Co může člověk se naučit od skvělé dámy, od skvělé osobnosti, která je výborná herečka? Mě naučila svým způsobem ty empatie teda, že jo? A jako, že člověk nemá být steklej na to, což já teda dovedu. Já si pamatuju, že chodila taky na moje koncerty vždycky s bábou Evou. A jednou jsme hráli nějakou modernu, myslím, že to byl Zámečník, se jmenoval ten skladatel. Hrali jsme to v Rudolfínu a ona říkala, to bylo jako když šíbujou vlaky. A mně došlo, že měla pravdu svým způsobem, že to bylo takový jako přesouvání vlaků. Říkala, to nemělo s muzikou nic společného, no tak ona měla samozřejmě jinou představu o tom. Moderní muzika, to je věc, kterou musí člověk strávit a musí k tomu mít vlastně nějakou průpravu. Chodila k nám samozřejmě na kafe nebo s bábou Evou, jezdili dokonce na různý vejlety, ale největší vejlet byl jejich, že jeli do Londýna na svatbu Diany. Když byla Diana, sebrala toho v té době prince, že jo, tak jeli společně vlakem, že jo, dámy si vyjeli a takhle měli takových vejletů, měli několik, že jo, velkých. Do ciziny teda zkrátka jezdili a různě navštěvovat svoje kamarády a známí. Takže si to užívali společně a myslím si, že jim to docela vyhovovalo a mě to bavilo taky, protože občas bába právě potom vykládala a měla hezký vzpomínky. Máma potom bydlela ve Vyšehradské ulici na Pavlači, v takovém Pavlačovém bytě. Já jsem tam měl takovou svoji pracovnu. Tam se scházelo hodně lidí, že jo. Květa Fialová tam chodila, že jo, paní Poránová a Švormová a všechny tyhle ty herečky z té doby. Všechno to byly noblesní dámy a Mařenka jim vlastně vévodila.
4: Moc se člověk naučí z chyb druhých. Když si řekneš, tohle bych já nikdy neudělala, tohle je hrozný, proč tohle to dělá a proč se chová takhle a proč nedovede si uvědomit, jak to nemá žádnou cenu, s čím ona tady mává. Rozumíš, z těchto chyb se naučíš poznat, co v tobě je hodnotného. To poznáš, vždyť každý člověk má v sobě nějakou hodnotu a každý má jinou tu hodnotu. A nesnažit se nikoho kopírovat, ale vystříhat se všech těch věcí, které se ti nelíbí. To je důležitý.
2: Moje máma a Mařenka byly pořád vlastně v divadle. Když nehráli, tak byli tady v klubu, seděli někde nebo někam chodili, takže se spolu kamarádili a měli to jako životní náplň trošku to divadlo. Měla toho svého bratříčka, kterýho se starala vlastně svým způsobem, s kterým žila pohromadě. Jak to bylo v jejím soukromém životě, moc nevím teda, jako mám nějaký takový vzdálený představy o tom, že kdysi byla vdaná s někým, ale nevím s kým a jak to bylo. Vím, že dokonce byla i ve straně svýho času, ale když zjistila, jak to všechno vypadá, tak tu legitimaci vrátila. Já si myslím, že to brala jako samozřejmost, že slouží tomu svýmu řemeslu hereckýmu a myslím si, že u ní to vůbec nehrozilo, že by byla nějak namyšlená nebo nějakým způsobem, že by využívala toho, že ji lidi znají. To ne, tak prožívala, myslím si, svůj uzavřený život s tím bratříčkem a ještě měla jednu paní, která jí chodila posluhovat, takže normálka, no.
4: Já nejradši mluvím o lidech, kteří jsou v našem povolání, že třeba s takovým úsilím a s takovou opravdovostí hledají jádro té postavy, kterou mají stvořit, jo? Já tomu říkám, že dolujou. A druhej, který jde daleko lehčeji na to, ale má osobní kouzlo, takže ten spíš se vemluví do sympatie toho diváka, než ten, který takhle pracně, usilovně, větší kumštýř třeba, větší kumštýř a nedosáhne toho ohlasu jako ten, kdo má to osobní kouzlo.
9: A kam vy se řadíte?
4: No, a vy jste posíšte, co vy všecko chcete vědět? Já vám na všecko neodpovím, to mě ani nenapadne. Vy jste dobrý, to je, podívejte se, já si nechám svoje věci pro sebe. Každý má svoji komůrku, kam nikoho nepustí a já vás tam taky nepustím. Já vám všecko říkat nebudu. Já už jsem vám toho řekla tolik, že se až divím. No vážně.
2: Víte, co to je plíz Vánočku? No to se chodí takhle, pořád musíte ty nohy takhle dávat přes sebe, jako to dělají modelky přeci, že jo? Ty pletou Vánočku, že jo? Že dávají nohy přes sebe vlastně, jo? Že nejdou rovně takhle, ale jdou takhle, že jo? Pořád, jo? Takže to ona pletla tu Vánočku pořádně, jako to, tím byla docela známá Mařenka. Vzpomínám si na jednu radu, říkala, dítě, když se narodí, tak ví úplně všechno. Ale musí to zapomenout, aby mohla s náma žít. Což je pravda, speciálně ve výtvarném umění třeba, že děti jak krásně malují a pak najednou už na to zapomenou a řekne se jim, takhle je to špatně, takhle musíš, tohle musíš. A myslím si, že to je docela důležitá záležitost a každý by si v sobě měl nechat trošku toho dětského, co je v něm, protože to je fantazie, že jo. Děti mají vlastně nejdřív jenom tu fantazii v sobě, kterou se jim snaží společnost zlikvidovat, že jo, celý život. Tím, že je učí, jak to má být, jak to nemá být a tohle. Přesně o tom to je. Ta dětská fantazie by měla se přenášet i do dospělosti. Člověk by na to neměl zapomínat. Ta její fantazie, ta určitě fungovala nějakým způsobem.
4: Se naučila plést.
10: Je tady opravdu nádherně, mám pocit. Jako bych byl zase dítě. Víte, co bych měl udělat?
4: Ne, co?
10: Kotrmelce.
4: No tak na co čekáte?
10: Ale vypadal bych jako blázen.
4: Ale každý má právo občas vypadat jako blázen.
10: Tak dobře. A raz.
4: Výborně, kotrmelce. Ještě. Počkejte, a já se taky trochu prtám.
10: Co chcete dělat?
4: No počkejte. Tak, lehnu si na záda.
10: Ano.
4: Podepřu rukama boky.
10: Aha.
4: A nohy nahoru. Šup.
10: No to je ohromné!
4: Vidíte, věci jsou úplně jiné perspektivy.
10: Člověk má pocit, jako když kráčí po nebi.
4: Jako obláček.
10: Vy jste obláček neustále zavěšený mezi nebem a zemí. Jste moc krásná.
4: Starý člověk už má jen tu přítomnost. A není dost příležitostí, aby se projevil. Takových rolí, jako byla Maud v Harold a Maud, těch je málo. A myslím, že tam bylo mnoho řečeno z toho, čím zralý, velice zralý člověk může ještě zaujmout a mít svoje místo, důležitý místo ve společnosti. A kdyby to bylo jen pro jednotlivce, jen pro jednoho člověka, tak vždycky to stojí za to předat mu něco ze sebe, z toho, co člověk v sobě myslí, že je nejlepší. A to dát mladému člověku, to je nádherná příležitost a to je poslání. Já jsem tomu říkala předat štafetu života.

0: My jsme starosvětští lidé, snad až příliš starosvětští. Ten strašný moderní svět, ten je nám jaksi cizí. Představte si, onehdy jsem viděla dámu mého věku, ta si vzala cigaretu. Prosím vás, půjčte mi cigaretu. Tak, a takhle si zapálili, zapálte mi, prosím vás, zapálte. Tak. Takhle si zapálila jako muž.
1: Drahá babi, aby ti nebylo špatně. Drahoušku, pojď mi pomoct se svačinou.
2: Ona někdy kouřila, jako, ale kouřila jenom v neděli. Už si nepamatuju, jaký byl ten hlavní důvod, ale vždycky, že kouřila jenom v neděli. Už v městských divadlech pražských, to bylo vlastně ještě v divadle, to bylo v Hybernské ulici, tam Uta Ornes, tam byl, to byla velice slavná éra tohoto divadla, kde byli všichni herci, kteří potom odešli do Národního divadla. Tam já jsem dokonce hrál jednu roli dětskou taky. Bylo to ve hře, která se jmenovala Děravá škorně, ale tam jsem samozřejmě Mařenku Rosulkovou už taky zažil. Na tom jevišti přímo ne, ale Mařenka Rosulková byla slavná tím, že vždycky se muselo čekat na to, než Mařenka Rosulková půjde na záchod. Jako jo. A vždycky se říkalo, Mařenka už šla na záchod, budeme začínat. Tím byla populární jako v tomhle tom, a byla skvělá v tom, že ona potom později, já teda už teďka, když jsme u toho, tak nevím teda od kdy to bylo, ale to nebylo v téhle době, to bylo později. Mě byla vždycky strašně veselá a příjemná a vždycky se strašně usmívala na každýho. Ale ona špatně viděla, takže ona se usmívala na každýho a každýho zdravila, ale vůbec nevěděla, o koho jde. Což bylo u ní skvělý právě, že každý vždycky říkal, jak je příjemná, ale ona kolikrát fakt nevěděla, s kým se baví. Jako.
3: Dneska lidi strašně posuzují to, co mají druzí, a takže stojí vo věci víc, protože je musí taky mít, že má ten druhej a že by si připadali ošizení anebo méně cení nebo nedost důležití, kdyby neměli všecko to, co vidějí kolem sebe. No ne, to je balast. Já jsem měla teď několik takových případů kolem sebe, kdy vidím, co trápení, těžkostí a nepříjemností a otravy života působí peníze, majetek a závist jednoho ke druhému. A nezbytečně si lidi tím otravují život, protože z peněz ještě nikdy nikdo nemohl načerpat štěstí do života.
2: Ježíš Mařenko, jak by to bylo. Kdyby jsme se někdy v současné době viděli, tak bychom mohli vzpomínat možná na společné chvíle a určitě bych s ní byl strašně rád, protože z ní vždycky vyzařovala pohoda a měla zkrátka takový dar, že člověk měl rád, že je s ní. Takže nikdy se nestalo, že by člověk říkal, je, už zas přišla Mařenka nebo tak. A naopak vždycky to bylo bezvadný. Nám vlastně vždycky vytvářela i v rodině rodinnou pohodu. Ona měla krásný příměry, tady podobně, jako jsem říkal o těch dětech, že jo, tak měla spoustu takových těch příměrů. Ale vždycky to bylo trošičku založený na víře. Já si myslím, že ona věřila, že jo, Pána Boha, takže to říkala, že to zkrátka je záležitost božská a že to zkrátka my neovlivníme někde. Věci.
3: Můj tatínek říkal vždycky nahoru dolů, ne, život není fadesa, život není rovná linie, život má v sobě všechno bohatství a veškerou krásu. I to špatný, i to nedobrý, i to smutný, i to ukřivděný, všechny tyhle ty i negativní stránky patří k tomu životu. Já aspoň mám tu zkušenost, že si řeknete, a bylo to přece k něčemu dobrý. Bylo to přece k něčemu dobrý, že si uvědomujete, že nemůže ten život vám přinášet jenom samý radosti, dobro a veselí a trofeje, ne. To je právě ta nádhera na životě, že je tak proměnlivý a tím tak bohatý. To znamená vděčnost k životu. A píšu ten život s velkým žet.
2: Já mám takový nástroj, který vlastně jí bavil, měla ona se hezky smála. Já jsem si jednou říkal, Mařenko, já mám flétnu, kterou jsem si udělal z trubky od záchodu, jo. A ona, takže z toho měla strašnou legraci. Takže nástroj z trubky od záchodu je tenhle ten. Takže můžu na ní trošku zahrát, protože to je nástroj, který mě provází už od nepaměti.

Hrát něco bláznivě veselého, si myslím, ne, protože teda vzpomínka na tu Mařinku byla vždycky pohodová a jako příjemnost. To nebylo stěhování vlaků, jako, nebo šíbování vlaků, jako ona říkala. Takže to by mělo být vždycky něco pohodového, ale já jsem vlastně improvizátor a to je přesně to, co by mělo být u improvizace zásadní. A to už řekl kdysi hokejista Jágr. Řekl, když jdu na led, vypnu mozek. A to je o tom, to je. Já zkrátka nevím, co budu hrát.

0: Vlakem, Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem vyráží dnes na Šenovku, tedy na malebnou muzejní železnici z České Kamenice do kamenického Šenova. Je dlouhá přibližně 5 kilometrů a své místo má na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor. Z části leží na území Ústeckého a z části Libereckého kraje. Pravidelný provoz vlaků právě tam byl obnoven v roce 2009, kdy se o to zasloužil Klub železničních cestovatelů. Na úvod jsme si o tom povídali s jeho předsedou Bohumilem Augustou.
2: S Bohumilem Augustou stojíme v kamenickém Šenově, stojíme tady na nádraží, to proto, že vlastně tady celý víkend bylo živo. Co se tady událo?
3: Jedna zásadní věc, oslavy 140 let výročí česko-kamenické lokálky Šenovky. Za uplynulý víkend jsme odhadli cca 4 000 návštěvníků. Uspořádali jsme kavalkádu historických železničních vozidel na všechny směry, to znamená pod Jedlovou do kamenického Šenova a do Benešova nad Ploučnicí. Dovezli jsme 10 historických vozidel, která se průběžně střídala na všech vlacích pro železniční fanoušky. Úžasná romantika. Na Jedlové došlo k setkání dvou rychlíků tažených legendární lokomotivou Zamráča, kdy k pražskému rychlíku byl vytvořen přípoj do České Kamenice zvláštním rychlíkem.
2: Šenovka to je také, řekněme, už historická událost. Jak vám přirostla k srdci?
3: Tak asi hodně bych měl odpovědět, protože jsem ji zachránil v roce 2006 svým rozhodnutím ucházet se v malé privatizaci o záchranu této tratě. Kdyby mého rozhodnutí dnes asi historie prokázala statečného, tenkrát nebyly by zde koleje, nádraží, byly by tu ruiny, sutiny, byl by to další brownfield. Dnes je zde kulturní centrum turistické oblasti, rekreační potenciál velký, 30 000 cestujících ročně. Celý kamenický Šenov byl z

0: hlediska cestovního ruchu touto lokálkou pozitivně nakopnut.
1: Vy jste o Šenovce také tady křtil knížku, tak co v ní najdeme?
0: Ano, jsem autorem knihy Šenovka 140 let výročí. Najdeme v ní historii od roku 1886 do roku 2026 s tím, že posledních 20 let ve vlastnictví jejího pátého vlastníka firmy KŽC SRO se popisuje každý rok detailně na pozadí bohatého fotografického materiálu, který ukazuje opravy tratě, zahájení provozu, rozšiřování provozu a vše, co je nutné do dějin historie zapsat pro to, aby se stopa KŽC jen tak nesmazala.
1: To ale není první knížka, kterou jste vydal. Jak je to?
0: Ano, není. Loni mi vyšla jiná knížka, a to o posledních 20 letech provozu vozidel železničního dopravce KŽC Doprava na výkonech v celé České republice i v zahraničí. Je to taková spíš fotokniha, 550 kvalitních fotografií od profesionálních autorů, a je to zřejmě poslední hezká kniha o poslední hezké české železnici, protože vývoj, který přichází do české železnice, není tím krásným ani romantickým, co bychom si představovali.
1: A ještě mi řekněte, co vás inspiruje vlastně pro psaní knih o železnici, o té historii?
0: Tak pouze výjimečnost okamžiku, výjimečnost dráhy, výročí, že si ona dráha něco zaslouží, a snad i nějaký můj fortel a řemeslo železniční, které mám v krvi již 50 let a více.
1: A říká se do třetí ze všeho dobrého, tak už je v plánu třetí nějaké vydání, třetí publikace?
0: Nemám v plánu nic, nicméně předpokládám, že 150 let Šenovky za 10 let a 50 let existence KŽC za 9 let bude asi další příležitostí k tomu shrnout dějinný vývoj let 2025 až 2035.
2: Říká předseda klubu železničních cestovatelů Bohumil Augusta. Na Šenovku se vydáme také ve druhém příspěvku magazínu Vlakem Libereckým krajem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Opět se vydáváme do kamenického Šenova, na malebnou muzejní železnici zvanou Šenovka. Do městečka, které má necelé 4000 obyvatel a má také starostu pana Martina Bártla ze Společenství nezávislých kandidátů Změna pro kamenický Šenov a Prácheň. Právě on mi na úvod našeho povídání říká, co pro něj osobně Šenovka znamená.
1: Tak já už jsem vlastně jako dítě, jsem se narodil později, než vlak skončil v kamenickém Šenově, takže pro mě je to taková, řeknu trošku novinka, ale jsem moc rád, že prostě ten vlak jako takový v kamenickém Šenově pořád je. Přitahuje nám to vlastně neustále lidi, kteří využívají tuto dopravu a cestují mezi kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí. A myslím si, že to je velký zážitek projet se těmito staršími vláčky, nejenom těma moderníma rychlovlakama a rychlýma dráhama. Je to opravdu taková nostalgie, že pod váma vláček jede a pořád to dělá to tudu, tak to je prostě to, co je hezký. A opravdu jsme na to náležitě pyšní a samozřejmě s pány Skřivce se snažíme nějakým způsobem spolupracovat a podporovat to jejich nadšení.
0: Slaví se 140 let.
1: Přiznám se, že to je úžasný, opravdu z toho máme velkou radost, protože každá takováhle věc přináší do toho města oživení, takovou tu kulturu, která k tomu městu patří. Jsme moc rádi, že takováhle věc tady neustále je a je nám všem jasný, že zatím je obrovský úsilí, jak Bohouše Augusty, tak všech členů KŽC a přejeme jim, aby jim to vydrželo a aby to neustále pokračovalo dál.
0: Už jste to trošičku naznačil, jak moc to mění vlastně zájem turistů o tuto oblast, protože ten vlak tomu samozřejmě patří.
1: Určitě v této fázi vlastně hodně a je to i takový impuls pro nás, aby jsme nějakým způsobem se pokusili ten vlak trošičku těm turistům, kteří už ho využili, znovu osvěžit, tak se právě snažíme udělat takový ten společný další krok, a to je ta cyklostezka, kterou bychom zde rádi vlastně vybudovali a tím trošku nastartovali i tu možnost propojit tu cyklodopravu, která je dneska velmi moderní, s tou drážní dopravou, a tím si slibujeme ještě větší návštěvnost a ještě větší oživení pro ty lidi a trošku víc vyžití a trošku rozhýbání i tady řeknu těch místních podnikatelů v těch ubytovacích kapacitách a tak dále.
0: Přeci jen, ale všichni posluchači nemusí znát tu zdejší oblast, tak můžeme ji přiblížit, jaké ty, řekněme, atraktivity přináší.
1: Největší atraktivitou kamenického Šenova je asi sklářství a potom samozřejmě Panská skála neboli Varhany, které jsou vlastně nahoře na Práchni, a původní vlak, který zde jezdil, tak vlastně jezdil kolem Panské skály nebo v její blízkosti. A nyní, pokud se tedy podaří dobudovat projekt spojení těch cyklostezek, tak vlastně po té bývalé dráze by měli ty cyklisti nastoupat nahoru vlastně na Prácheň a propojit se potom s Českou Lípou a tímto vlastně by ještě jeli kolem těch Varhan, které jsou tady tou místní takovou největší devízou a nejnevštěvovanější věcí. Pak samozřejmě tady jako město máme ještě sklářské muzeum, místní kino a vlastně řekněme krásnou přírodu a myslím si, že i milé lidi, kteří vlastně tvoří celek toho kamenického Šenova.
0: No a viděli jsme kolem trati, že je vybudovaná nová cyklostezka, tak odkud kam vede, kam zatím se po ní vlastně lidé dostanou?
1: To je vlastně taková právě první část vlastně toho spojení mezi Českou Lípou, kamenickým Šenovem a následně Českou Kamenicí. Tento úsek je Kamenický Šenov, Česká Kamenice a vlastně dokončil se v loňském roce a nyní teď plánujeme a pracujeme na tom, aby se došlo k propojení nyní teď papírově, řešíme to i za podpory Libereckého kraje a se stávající cyklostezkou, která vlastně vede od Varhan, od Panské skály směrem na Českou Lípu.
0: Starosta Kamenického Šenova Martin Bártl uzavřel druhou část magazínu Vlakem Libereckým krajem. Nás už za pár minut čeká jeho závěrečná část.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává na nádraží v Kamenickém Šenově. Tentokrát s hostem, který je meteorologem, moderátorem a také vysokoškolským pedagogem. Jeho jméno je Michal Žák. Na Šenovce celý program moderoval a našel si pochopitelně čas také na povídání. Na úvod mi prozradil, jak jde dohromady právě jeho spojení se železnicí a vlaky vůbec.
1: Jde to dohromady velmi dobře, protože vlaky mě zajímaly už dlouhou dobu, už od mého dětství. A není to jenom o takovém tom hraní z vláčky, ale je pravda, že jsem v určité své životní etapě dokonce uvažoval o tom, že bych šel studovat dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích, ale nakonec jsem dal přednost té meteorologii, ale ty vlaky pořád mám v srdci.
0: Stále často jezdíte a máte možnost třeba i ty nostalgické jízdy zvládat.
1: Jezdím stále často, jezdím i když potřebuju někam pracovně se přemisťovat napříč Českou republikou, takže opravdu využívám vlak, pokud to jde, a i když je to někdy třeba trošku delší než autem nebo autobusem, ale ano, ty nostalgické vlaky se rád když vyjdou, to samozřejmě není tak často, ale každým rokem vždycky se nějakou nenechám ujít.
0: Jak jste si užíval vlastně tu akci tady v Kamenickém Šenově, protože zase samozřejmě na nás dýchala trošku ta historie.
1: Ano, já jsem tady poprvé na nádraží, respektive vlakem jsem sem přijel poprvé, takže to samo o sobě má opravdu tu nostalgii, člověk se tak trošku vrátí do minulého nebo možná i před minulého století, ale pak tady samozřejmě na něj dýchne ta aktuální atmosféra a takový ten entuziasmus, řekněme, těch lidí, kteří opravdu to tady vlastně nějakým způsobem zase přivedli zpátky k životu, a je hezky vidět, jak to tepe, řekněme, to srdce, a že ty výhledy do budoucna jsou a ty plány do budoucna jsou takové, řekl bych, velmi pozitivní, smělé a odvážné, tak snad to vyjde.
0: Když bychom zůstali u té nostalgie, u těch vzpomínek, tak vybaví se něco třeba z dětství, nějaká oblíbená trať, oblíbená mašinka.
1: Tak já jsem vyrůstal v Třebíči, což je trať Brno-Jihlava přes námiš na to slovo Okřížky, a tam vlastně v mém dětství jezdili především Zamračené. Znalci asi vědí, nebo Bardotky, jak chcete. V té době mi to přišla jako taková tuctová lokomotiva, když jsem někam cestoval a byl třeba Brejlovec, tak to pro mě bylo wow, že jo, to je super, to je něco úplně jiného. Ale samozřejmě, jak se časy mění a ty Zamračené odešly z toho pravidelného provozu, tak dneska už naopak zase vyhledávám tu příležitost, když vidím nějaký ten vlak ze Zamračenu nebo se dokonce můžu svést, tak si to náležitě užiju.
0: Cesta do Kamenického Šenova vlastně z části byla tažená Bardotkou.
1: Je to tak, s Ústí nad Labem to byl vlak tažený Bardotkou, takže tam jsem si přišel na své, i když možná ne úplně tolik, protože jsem měl nějaké společenské povinnosti.
0: A ještě mi řekněte na závěr, krásné počasí, sluníčko svítí, to jste zařídil vy?
1: Samozřejmě, že o tom pochybujete.
0: Meteorolog Michal Žák byl také hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídali jsme si na Šenovce a společně uzavřeli také dnešní vydání. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli opravě Vítězné ulice mají Severočeské muzeum a oblastní galerie v Liberci nižší návštěvnost. Město Liberec nechá zajistit nestabilní skálu za téměř 3,5 milionu korun. Mříčné na Semilsku dnes odhalí pamětní desku Václavu Brbatovi. Odpoledne bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojedinile přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Návštěvnost Severočeského muzea a oblastní galerie v Liberci loni výrazně klesla. Před 2 lety navštívilo muzeum zhruba 56 tisíc lidí, v loňském roce to bylo mírně přes 47 tisíc. Podobně je na tom i oblastní galerie, která s muzeem sousedí. Loňskou návštěvnost má zhruba o pětinu nižší než v předchozích letech. Tento trend pokračuje i letos. Důvodem jsou stavební práce spojené s proměnou parku kolem muzea a také oprava Vítězné ulice, která podél obou kulturních institucí vede. Říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je to dáno jak tou obnovou parku, tak zavřenou Vítěznou. Prostě tam se nedalo parkovat, ale tohle prostě souvisí s těmihle obnovami. Tak myslím, že teď při tom otevření Vítězné se to zlepší a samozřejmě ten park budeme dělat někde do konce listopadu, takže tam počítáme potom, že také se ta situace změní.
0: Verejní Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žilovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i s dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, jak uvedl náměstek Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj. V obci Mříčná na Semilsku dnes slavnostně odhalí pamětní desku Václavu Brbatovi, lyžaři, který spolu s Bohumilem Hančem zemřel při běžeckém závodu v březnu v roce 1913 v Krkonoších. Václav Brbata v Mříčné bydlel. Nová pamětní deska se nachází u jeho domu. Obec ji odhalí ve 14 hodin. Pokračuje nezávislá starostka Jana Holcová.
3: Postarala se o ní spolek pro zachování památky Hanče a Brbaty. Obec Mříčná to pouze zafinancovala částkou 20 tisíc. Zde celý svůj krátký život a jsem moc ráda, že jeho dům je zde zachován.
0: Víc než 5 000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne se mohou hlavně kolem hor ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v sousedské ulici dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na silnici 292 v obci Háje na Dizerou na Semilsku také dejte pozor, je tam sesuv půdy, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. To znamená, že si asi chcete nechat zahrát nějakou písničku, anebo si je prostě jenom poslechnout. Každopádně můžete nám psát, SMS-kovat nebo telefonovat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec a nechat si nějakou pěknou písničku zahrát, a to až do 13. hodiny. Dnešními písničkami na přání vás bude provázet Miroslav Holubec.

Marek Lambora nám zahájil dnešní písničky na přání. No a já vám samozřejmě ještě dlužím tři informace, tři údaje o tom, jak se k nám do studia Českého rozhlasu Liberec dovolat, případně kam posílat SMSky či e-maily. Takže pojďme od těch SMSek, to je asi nejsložitější procedura, ale dá se zvládnout. Prostě na svém mobilu napíšete Zahrajte Liberec, potom Mezeru, potom doplníte váš text, ten by měl samozřejmě obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta, a to vše bez háčků a čárek. No a takovouhle SMSku potom pošlete na číslo 90 011 04. Nebo nám můžete poslat e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, anebo nám zavoláte přímo sem do studia na telefonní číslo 22 155 37 22.

0: Věra Špinarová v písničkách Na přání a za chvíli jednu velkou dámu bude střídat další velká dáma. No a kdo to bude, to nám poví další dáma, která se nám dovolala sem do studia Českého rozhlasu Liberec. Tak pěkné poledne.
1: Já přeju i vám pěkný poledne, Míro, i všem lidem. A přeju i všem dobrou chuť k obědu.
0: Vám taky,
1: a
0: vám taky.
1: Písničky. Já už jsem po obědě, Míro. Já jsem měla lehký oběd. Jako salát rajský, tak jako stačí.
0: Dobře.
1: A chtěla bych tu píseň vody Jarmily Šulákový. Hej, páni muzikanti, to říkám dobře, nebo?
0: Ano, ano, a vy páni muzikanti.
1: Ano, a bude to pro všechny, co si necháme hrát. Poděkování vám, Míro, vašim kolegům a kolegyním. A těším se na příští sobotu. Doufám, že bude tak jako pod mrakem. Bylo by lepší, protože já bych nechtěla zase dopadnout, jak jsem dopadla. A nebudem to rozebírat do tadyhle éteru.
0: Prostě vám sluníčko nedělá dobře, ano, a ano. Ráda si odpočinete ve stínu, ano, to ano. Chápu. Ano. To já taky.
1: A ještě bych chtěla podat pozvat to svým příbuzným a příbuzným s rodinami a prostě všem. Mm-hmm. A hlavně tomu klučinovi z Prahy, Jakubovi, který skvěle mluví do humoriády a i do noční linky. Mm-hmm. Je to skvělej klučina, takže i do Prahy Jakubovi. No prostě všem to si necháme hrát. Mm-hmm.
0: Tak jo, Jarmila Šuláková už je připravená, vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Jarmila Šuláková a vy, páni muzikanti. Mimochodem, Vlasta Redl má písničku téhož názvu a je podobně rozšafná, řekl bych. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Máme tady další písničku na přání a další volající, kterou vítám. Pěkné poledne.
1: Pěkné poledne, Míro, tady Alena z Český Lípeň. Zdravím všechny posluchače, rádio Český rozhlas Liberec. A chtěla bych dál zahrát vnučce, která má dneska hledaní, nebo říkat kolikrátý, protože už máme i pravnučku. A přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, manželství všem. A hlavně ať je zdravá a pořádku a boží požehnání. Mm-hmm. A ještě bych chtěla dát zahrát vlastíčkovi z Rochlic, Janě z Rochlic, Janičce z Karlova Háje z Liberce a všem kamarádkám a kamarádům a přátelům a vám, Míro.
0: No tak rád
1: si... rád, Karla Gota.
0: Rád si poslechnu, samozřejmě mistra vždycky. Tak jo, tak děkujeme, mějte se moc hezky, užijte si slunečnou sobotu.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Depeche Mode nám pomalu, ale jistě dovedla písničky na přání téměř do své poloviny, jelikož za nějaké 4 minuty bude 12:30 a my pokračujeme tentokrát e-mailovým přáním. Píše nám náš posluchač pan Jiří a píše konkrétně toto. Dobrý den, prosil bych dnes v sobotu 6.6. po 12. hodině zahrát pro všechny, kteří chtějí žít svobodně a k úctě dnešního 82. výročí vylodění spojenců v Normandii a bude to písnička nebo skladba od Glenna Millera Moonlight Serenade, měsíční serenáda. Díky za svobodu, boys, píše pan Jiří. Pane Jiří, udělal jste mi velkou radost, protože občas trochu jazzu nebo swingu samozřejmě také potěší a také mě potěšilo, že jste připomněl právě tohle slavné výročí, tedy vylodění v Normandii. Pojďme na to, je tu Glenn Miller se svým orchestrem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec a momentálně i písničky na přání. Co by to bylo za písničky na přání bez mailu od naší posluchačky paní Sylvie? Ta nám dnes píše hezkou sobotu 6.6. Dnes má 52. narozeniny americký zpěvák, známý jako Uncle Cracker, a to především svým hitem z roku 2000 s názvem Follow Me. Můžeme si dát, samozřejmě, proč ne. Norbertum k svátku všem dnešním narozeninám za novým oslavencům, vám do rádia děkujeme a všem posluchačům Sylvie z Prahy. Nuže, Uncle Cracker a Follow Me.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec před chvílí minuli svoji polovinu, tedy máme, když chviličku počkáme, já to nebudu moc prodlužovat teď, 5 minut po 12:30 a máme tady další telefonát, další volající, pěkné odpoledne.
1: Pěkný odpoledne, pane Míro, tady Šárka. Když původně z Liberce, ale dneska z Krkonoš, z chaty Javy, takže zdravím všichni z věrný posluchače, známí a přátelé, co si dáváme rád, i vás v rádiu. A písnička by dneska byla pro kamarádku Šárku do Fojtky, že se s ní těším. Úterý jedeme do Křížan na divadlo na Ostro s Martinem Zounarem, takže na to se moc těším. A prostě na všechny přátelé a známí se těším, zase jak se uvidíme. I na Evču, z komunitka, že si dáme kávu a tak. Prostě na všechny a na všechno. A všem přeju hlavně krásný víkend.
0: Já myslím, že je hodně důležité se na něco těšit, tedy na něco hezkého. I když na něco ošklivého se těšit nebudete, asi že jo. Ale každopádně je to hezký pocit se na to těšit, protože to už vám nikdo nesebere, ať už to dopadne jakkoliv. Takže já držím palce, ať to dopadne dobře. A doufám, že nám zase brzy zavoláte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou. Hezký zbytek dne.

0: Střelí!
1: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
2: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
1: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
2: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
1: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

byla Lucie Bílá a SMS a my si dáme pro změnu zase jednu SMS písničku na přání. Píše nám naše posluchačka paní Eva od Semil, prosím o zahrání písničky od Pavlíny Břínkové i jako vzpomínku na nedávno zemřelého Václava Hybše. Děkuje Eva od Semil. Tak my děkujeme za to připomenutí určitě. Já jenom podotknu, že Václav Hybš se narodil 3. června, takže nedávno by býval oslavil své narozeniny. Takže připomeneme si písničku, kterou zpívá Pavlína Břínková. Je to píseň s názvem Granada a já doufám, že uděláme paní Evě radost.

Pavlína Břínková, doufám, že Granada udělala radost paní Evě od Semil, ta si právě tuhle interpretku přála a také vlastně připomenutí nedávno zemřelého kapelníka Václava Hybše. Pojďme k dalšímu přání, které nám přišlo pro změnu zase e-mailem. Zahrajte prosím skladbu Soudím od Miloše Doležala. Dnes ji žádné rádio nehraje, i když to byl takový hit. Tak já musím připustit, že náš posluchač má určitě pravdu. Písnička Soudím byl veliký hit, dlouho vedl hitparádu, pokud si dobře pamatuji. A naspíval ji právě Miloš řečený, Miloš Dodo Doležal, společně s muzikantem, který se říkal Guy Man Dude, a také ho uslyšíte v téhle skladbě. Tak si ji pojďme poslechnout.

Miloš Dodoležal a Guy Mandud soudím poslední dnešní dopolední nebo polední písnička na přání. Zatím, než se nám rozehrají a rozespívají Pink Floyd, pozvu vás určitě na další vysílání Českého rozhlasu Liberec, jelikož za 5 a čtvrt minuty, tu bude 13. hodina, vás čekají další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne bude připravovat Iveta Bláhová. No a pak už se můžete těšit na výlet, tedy dokonce na několik výletů, které má pro vás připravené Pavel Kudrna. To tedy až po zprávách po 13. hodině. No a dnes těch typů, hudebních typů a přání bylo hodně. Pokud se na vás nedostalo, tak určitě budete mít možnost ještě po 17. hodině, kdy tu budou odpolední písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. A budu mít to potěšení vás tými provést i tentokrát. Zdraví vás a pěkný poslech přeje Miroslav Holubec.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecké technické služby pořídily první elektromobily. V Bedřichově a v Jizerských horách dnes turisté nezaparkují na centrálním parkovišti. Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Odpoledne bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojedinělé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí stará dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
3: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, Unisi nebo u hřiště. Lidé také můžou využít linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Případem falšování tzv. Rukopisů Králové Dvorského a Zelenohorského se zabývá nová loutková hra Naivního divadla v Liberci. V premiéře ji uvede dnes v 18 hodin. Inscenace nese název Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. Doplňuje dramaturg divadla Vít Peřina.
4: Nejdůležitější pro nás bylo boj proti fake news, boj za ověřování skutečností, boj za pravdu. Je to trošku demitizující portrét Tomáše Garrigua Masaryka, aby ho děti nevnímali jenom jak pomník s šedivými vousy.
2: Jde o poslední premiéru letošní sezóny Naivního divadla. Cyklisti, motorkáři a další řidiče jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisté po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo sjeté pneumatiky. Od pátku hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, ojedinělé slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 292 v obci Háje nad Jizerou na Semelsku dejte pozor, je tam sesuvy půdy a projíždějte tudy opatrně. V Liberci v ulici Mistrovský vrch havarovala dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na silnici 35 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku také dejte pozor, je tam rozletý olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc. Pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl. Celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých úhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a I když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisá v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertorjích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu, ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kous ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč. A otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala Vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská Louka. No a za B tedy přívoz Sedlec Zámky je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Bude tedy soutěžit, tak hodně štěstí.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodce. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: a internetu volně ke stažení, a tak se si pořídil 3D tiskánu s tímhle záměrem.
1: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
0: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
1: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku Dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
0: To jsou původní fosilie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura nebo zub z Megalodona a část límce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
1: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
0: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, a je tady aspoň zmenšený.
1: Má tady přední nohy.
0: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
1: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
0: Stegosaurus.
1: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
0: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskánu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
1: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
0: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
1: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
0: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
1: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
0: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dále.
2: Vyjmenovává tvůrce Dinosauřího muzea v Čertorých na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertorích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoli pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni? Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme, prostě je to výletní batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou důlem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se boukneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak, a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože se tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sucho svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Já se opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, se méně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtaný jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtaný. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

No a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa i to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V libereckém Janově dole začne oprava Křižíkovy ulice. Jablonec nad Nisou letos modernizuje další autobusové zastávky. Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd. Zítra bude většinou oblačno, přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vedení Liberce opraví Křižíkovou ulici v části Janův důl. Stavební firma bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kubelíkova a Topolová. Kromě povrchu vozovky dělníci zrekonstruují i krajnici, vjezdy do domu a chodníky. Ty doplní o vodící a hmatové prvky. Práce za necelých 13 milionů korun navážou na předchozí opravu sítí, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Tady se jedná o takzvané sdružené opravy společně ze správci sítí. V tomto případě to byla Severočeská vodárenská, která opravovala kanalizační a vodovodní zařízení v této ulici, tak po ní nastupuje město. Předpokládám, že už do ní nikdo dalších sítěřů nebude vstupovat.
0: Jablonecká dopravní letos opraví dalších 9 autobusových zastávek, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Původní přístřešky nahradí nové se skly opatřenými sítotiskem navrženým přímo pro Jablonec nad Nisou. Práce začnou v pondělí. Jablonecká dopravní za to zaplatí 4 miliony korun. Náklady jsou vyšší než v loni, když za 4,5 milionu korun dopravce vyměnil 15 přístřešků.
3: Letošní náklady na opravu jsou podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara vyšší kvůli nutné demolici původních betonových konstrukcí. Zhruba od půlky června bude stavební firma budovat základy pro nové zastávky. Montáž nových přístřešků má začít 13. července. Výměna čeká například autobusovou zastávku sídliště Janovská. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraje převzal od českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí unikátní nábytek od architekta Otakara Benara. Kraje za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisté se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisté ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločiny hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od jihozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, k ránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Mistrovský vrch se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na silnici 35 v obci Karlovice na Semlesku havarovalo osobní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Také tady projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec právě odstartovalo a my pro vás v něm máme celou řadu zajímavostí a užitečných informací, například o počasí, kdy zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Ty další informace budou taky o počasí, konkrétně to, co v učebnicích nebylo, a nakonec s dětmi budeme povídat o sluníčku. Tedy výjimečně nikoliv o počasí, ale o berušce. Nejdřív ze všeho nás ale čeká návštěva neobvyklých závodů. V Liberci se totiž koná mistrovství republiky vodících psů. Za chvíli se tam můžete vypravit s námi. Hezký poslech a pohodové odpoledne vám všem přeje Miroslav Holubec.

0: Já ti zpívám, zpíval nám Pavel Bobek. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec a já jsem vám slíbil, že se vypravíme na závody. Ovšem nečekají nás sprinty na 100 metrů, ani maratonský běh, ani vrhání nějakého náčiní, jako třeba koule nebo disku, ten se hází samozřejmě, nebo oštěpu a tak dále. Tyhle závody mají trošku jiné atributy. Například bílou slepeckou hůl anebo čtyřnohého chlupatého průvodce. Liberec dnes opět hostí mistrovství republiky vodících psů. Letos je to už 10. jubilejní ročník. Zatímco předchozí klání se odehrávala na náměstí před libereckou radnicí, teď se šampionát přesunul k paláci Líbik. A přesunula se tam i naše redaktorka Jana Pavlíčková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak Jano, jak vlastně mistrovství vodících psů probíhá?
1: No tak, letos se ho účastní 17 psů se jejich nevidomými majiteli a ty úkoly spočívají jednak předvedení poslušnosti, tedy jak dobře psi zvládají takové ty různé pokyny sedni, lehni, zůstaň a podobně. No a v té druhé, v té hlavní části, pak musí projít trasu, kterou určí porotce. Takže pes i s majitelem chodí okolo Líbigu a paláce, také k nákupnímu centru Plaza, kde je čilý dopravní ruch a právě tam psi musí plnit různé úkoly, jako že převedou nevidomého bezpečně přes přechod, najdou lavičku, obejdou s ním překážku, vyjdou s ním schody, sjedou po eskalátoru nebo mu najdou volné místo v autobuse a podobně. A s tou dvojicí vždy jde porotce, který právě zadává ty pokyny, kam jít, co dělat. A nevidomý je pak právě předává svému psovi, protože ten vodící pes je vycvičený tak, že poslouchá pouze svého pána.
0: Takže to probíhá přímo za plného provozu. Doufám, ano, že to není nebezpečné. Každopádně ono se to asi nabízí, zeptám se přesto, může ty závody sledovat i veřejnost, tedy celé ty závody?
1: No určitě, lidé tu mohou vidět, jak právě ten slepecký pes pracuje, na co reaguje, co zvládne, jak je vlastně pro svého pána důležitý a potřebný. A zároveň se tady také může veřejnost dozvědět, co třeba není dobré dělat takové té snaze pomoci nevidomému na ulici, protože někdy taková až přehnaná snaha může tomu zrakově postiženému tu situaci spíš zkomplikovat, než zjednodušit. Lidé to také mohou zjistit, co všecko výcvik slepeckého psa obnáší, že trvá třeba 2 roky, no a než nevidomí takového psa získá, tak to trvá skutečně třeba i několik roků.
0: A je třeba možné si tam vyzkoušet, jaké to je pohybovat se slepeckou holí?
1: Ano, je tady postavený takový labyrint, kde vám zavážou vám oči, dostanete hůl bílou a můžete právě si zkusit jim projít. Já jsem to zkoušela, je to strašný. To přiznávám, nikam bych nedošla. No ale kromě toho, tady třeba také se majitelé psů mohou dozvědět něco o psí fyzioterapii. Před chvílí tady proběhla psí módní přehlídka, nejenom tady s různými oblečky, ale také s různými vodítky, postroji, záchrannými vestami a podobně. No a je tady samozřejmě také bohatý doprovodník, kulturní program. Od rána tu vyhrávají různé kapely, písničkáři a pak tím vyvrcholením bude od 18 hodin vystoupení ABBA World Revivalu na zahradě paláce Líbik a vše je zdarma.
0: Já se trošku bojím, že kdyby lidem pouze zakázali ty oči, takže by možná leckdo i podváděl. No, lepší je zavázat. Ještě se tě zeptám, co vlastně čeká na vítěze mistrovství?
1: Tak samozřejmě na psi spousta pamusků a na vítěze, tedy majitele, pak víkendový pohyb v horském pobyt v horském hotelu. No a ti první 3 dostanou i skleněnou plastiku, do které je obtisknutá psí tlapka, respektive tlapa, když na ní koukám. A jejím autorem je novoborský sklář Filip Lukavec.
0: Z mistrovství republiky vodících psů se nám přihlásila naše redaktorka Jana Pavlíčková. Jano, díky za zajímavé informace, hezké odpoledne a brzy zase naslyšenou a naviděnou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Svět. Počasí.
1: Jak si ten svět budeme užívat, jak zpívala Olga Launová, to záleží samozřejmě na mnoha faktorech, například i na počasí. A právě na to se právě teď zeptáme Jany Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kterou tímto vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak tady u nás na Libercku je takové, řekl bych, nesmělé slunečno. Chvíli pod mrakem, chvíli to svítí. Na kterou stranu se to během odpoledne přehoupne?
2: No, na tu horší, dalo by se říct. Teď máme opravdu klasické polojasno až oblačno, bez srážek, teploty do 23 stupňů Celsia a počítáme s tím, že postupně nám bude oblačnost přibývat, protože během noci nás bude přecházet okluzní fronta, takže to znamená, že oblačnosti bude i nadále přibývat.
1: Mm-hmm. A můžeme se těšit na slunečnou neděli?
2: No, vypadá to, že v podstatě ještě k té oblačnosti nám přibudou srážky, ale ty se budou odehrávat zejména v Libereckém kraji, zejména během večerních a nočních hodin. Potom po ránu to sluníčko, jak jste si přál, spíše bude více oblačnosti po ránu, ale přes den by zase opět mělo být přechodně i slunečno, takže zítřejší maximální hodnoty v podstatě podobné těm dnešním 21 až 24 stupně Celsia a ty srážky by nám měly v těch ranních a dopoledních hodinách i na tom východě Libereckého kraje pomaličku ustávat a vypadá to, že by potom neděle odpoledne byla spíše bez srážek.
1: Kolik tak nám toho naprší? Bude to stačit na to suché počasí, které teď vládne?
2: No, tak napršilo nám hlavně během včerejška nebo té noci na sobotu a tady to opravdu nebude nějaký déšť, který by zasáhl veškeré území, takže teď se bude jednat opravdu o takové přehánky nebo občasný déšť a těch srážek by mohlo být maximálně do 5, možná na horách do 10 mm, ale nebude to žádné plošné zalití, takže vloženě na to, aby se zase opět zalila celá zem, tak to nebude a na to si musíme počkat až do dalšího týdne.
1: Takže povodňové stupně se vyhlašovat tentokrát nebudou?
2: Rozhodně ne.
1: Rozhodně ne. To bylo počasí na zbytek soboty a také na neděli. Přinesla nám ho Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. My děkujeme za tyhle informace a budeme se těšit zase na zítra ráno, kdy se alespoň doufám znovu uslyšíme a vy pro nás budete mít nějaké další informace.
2: Určitě ano, budu se ráno těšit a hezký víkend.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak tolik o počasí, tedy ne tak úplně tolik o počasí, protože za chvíli se o něm budeme povídat zase. Konkrétně nám o něm bude povídat Martin Písařík a řekneme si, co v učebnicích nebylo. Takže za malou chvíli hned po písničkách.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Navzdory tématu, o kterém byla písnička z Doktora z Vejminku, tedy ze seriálu, a kterou zpíval Valdemar Matuška, tahle písnička opravdu nestárne. Já jsem vám sliboval, že se budeme ještě tohle odpoledne věnovat počasí, takže tady je pravidelné sobotní, respektive takto, mezi pravidelné pořady, a to nejen sobotní, samozřejmě patří i naše rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit právě dnešní vydání této rubriky, tedy Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Já.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: prázdninách nám zpívala zpěvačka Madonna, nám samozřejmě do prázdnin ještě většina jednoho měsíce zbývá, dnes je 6. června. Každopádně, co se počasí týče, tak to je dnes takové nemastné, neslané, řekl bych. Chvíli svítí sluníčko, chvíli je pod mrakem a pak hned zase svítí, no ale pravda je, že i kdyby nesvítilo, v našem vysílání se vám snažíme rozsvítit každý den a pevně doufáme, že k tomu přispívá i naše povídání s dětmi. To dnešní bude právě o sluníčku, i když tak trochu jinak, ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je slunéčko sedmitečné?
2: To je taková beruška.
1: A proč se jí říká slunéčko?
3: Protože je žlutá jako sluníčko.
4: Protože je krásná?
5: Protože má šťávičku a může se něco z toho dělat.
1: A kolik má teček na sobě?
5: Já vím. 50, myslím.
4: 7.
1: A všechny ty berušky mají 7 těch teček?
4: Ne, všechny můžou mít 8 nebo 9 nebo 10.
1: Koušou berušky?
4: Ne.
5: Ale žlutý jo. Žlutý, jo.
6: A ty na vás i pokaděj, protože mě jednou pokaděla ruku.
5: Ale červený ne, jsou jenom hodný a jenom lehtěj.
1: Máte rádi berušky?
4: No na značce mám berušku červenou se střevíčkama.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Novém Boru hořela střecha penzionu. Škoda je 5 milionů korun. Na zlepšení sportovišť dá Liberecký kraj 17,5 milionu korun. V Semilech přibudou dva informativní radary. Zítra bude většinou oblačno s přehaňkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Novém Boru v noci na dnešek hořela střešní konstrukce penzionu na Mírovém náměstí. Nikdo se při požáru nezranil. Objekt muselo opustit 19 lidí. Evakuovaní získali náhradní ubytování. V současné době prohledávají odborníci místo a zjišťují možné příčiny vzniku požáru. Jak informovala mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová, předběžná škoda se odhaduje na 5 milionů korun. Liberecký kraj rozdělí peníze na rozvoj sportovní infrastruktury. Určené jsou na zlepšení stavu sportovišť, opravy šaten a dalšího zázemí nebo na výstavbu víceúčelových hřišť. Přednost při přerozdělování dotací budou mít žadatelé, kteří mají na projekt zajištěné financování a jsou připraveni začít stavět. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Oprávnění žadatelé, zejména obce nebo spolky sportovní, se do programu budou moct hlásit až do 23. října. Celková alokace je 17,5 milionu korun. Mohou si říct maximálně o 3 miliony. Minimální dotace je 300 tisíc korun.
4: Dva radary informující o rychlosti řidičů přibudou v Semilech. Schválili to zastupitelé. Náklady mají vyjít na zhruba 700 tisíc korun. Radnice chce sklidnit dopravu a motivovat řidiče ke klidnější jízdě. Kde radary budou, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
6: Jedná se o dva ukazatele rychlosti. Jeden bude umístěný v Klinkovicích ve směru do Semil a druhý bude umístěný taky ve směru do Semil a tentokrát v Bořkovské ulici.
4: V Semilech dosud žádné radary nejsou. Nejbližší úsekový radar je v Košťálově, dál v Turnově a v Mírové pod Kozákovem. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních pět měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste také počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně oblačno, od jihozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ustávání srážek a obývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 35 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 15. hodině, dnešní pohodové odpoledne se přehouplo do své druhé poloviny, které budou dominovat zejména pravidelné rubriky, například putování Libereckým krajem nebo Česká filmová stopa. Pobaví nás Miroslav Horníček a už za chvíli nás pobaví i poučí Liberecké naivní divadlo. To na dnešek připravilo premiéru své nové inscenace, kde se objeví jednak T.G. Masaryk a jednak třeba také umělá inteligence. O kom dalším tato hra vypráví, se dozvíte v naší první reportáži. Tak si ji nenechte ujít, poslouchejte Český rozhlas Liberec.
3: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

0: Další z písniček, které nestárnou, Jitka Zelenková, máme si co říct. No a do historie se podíváme i v následujících okamžicích vysílání Českého rozhlasu Liberec, ačkoliv budeme mluvit o novince. Hanka, Masaryk, rukopisy a umělá inteligence. Nová inscenace v Naivním divadle v Liberci dnes návštěvníkům připomene kauzu pravosti českých rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského. Věnovat se jí bude zábavnou formou pomocí loutek a hudby. Poslední premiéra letošní sezóny v Naivním divadle začíná v 18 hodin.
1: Pane profesore, kdybyste odprezentoval celou svoji přednášku, tak by všichni přítomní v sále buď odešli, nebo umřeli. Ale slibuju vám, že váš čas ještě přijde.
2: Je to dokumentární divadlo o téhle historické kauze bojů za pravost rukopisů.
3: Přibližuje novou inscenaci v Naivním divadle dramaturg Vít Peřina.
2: Je to trošku demitizující portrét osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, aby ho děti nevnímali jenom jakýsi pomník s šedivými vousy. Nejdůležitější pro nás bylo boj proti fake news, boj za ověřování skutečností, boj za pravdu.
3: Přestože název divadelní hry nese Masarykovo jméno, s touto postavou se v inscenaci setkáváme až později. Objevují se tam i další známá jména z české historie.
1: Tamhle sedí Neruda.
4: Kde?
5: Jo a jo.
4: Ve čtvrtý galerii sedí Smetana.
5: To snad není možné.
3: Důležitou součástí, která divákům pomůže třeba v časové orientaci, je ukazatel letopočtu i videoprojekce. Poběží na ní mimo jiné i slova zpívaných replik.
6: Všechno ohněm zřehli, stříbro zlato vzali, dobytek odehnali.
7: Ty repový části jsme dělali já s Petrem Štěpánkem.
3: Říká herec Jakub Miller, který se představí v roli jazykovědce Jana Gebauera.
7: Různě jsme zkoušeli různý věci, jaký rytmy dát těm textům, do kterých jsme vlastně chtěli co nejméně čahat, protože jsou ty původní vlastně rukopisný verše. A bylo to super. Celý zkoušení bylo vlastně hrozně zábavný a krásný.
3: Moderním prvkem v kontrastu s tím historickým tématem je postava umělé inteligence.
2: Ta nám to měla prostě všechno zachránit ve prospěch diváků. Představa, že se budou orientovat fakty a daty nabité inscenaci, to by byla iluze.
1: Josef je Linda. Spisovatel, dramatik a novinář.
3: Doplňuje dramaturg Peřina. Sobotní premiéra začíná v 18 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Vloupám se opět a Radeček a jako host Mária Čírová. No a teď se vydáme na výlet. Pravidelné sobotní cestovatelské okénko putování Libereckým krajem nás v červnu zavede do Jablonného v Průještědí a první zastávka Marka Řeháčka a Jaroslava Hořeního v Jablonném nemůže být jinde než u baziliky.
1: Ne, že bychom v Podještědí ještě nebyli a dokonce i jsme byli velice blízko, toulali jsme se třeba kolem Lemberku, ale přímo tady v Jablonném jsme vlastně poprvé a tak samozřejmě první zastávka musí být na tom nejznámějším místě a to je u baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy.
2: Tak určitě já si myslím, že Jablonné je jedním z těch opravdu nejstarších sídel, co tady máme, takový to klasický středověký město, ale ta sláva barokní Čechie, před tady, kterou teďka stojíme, ta je tady opravdu jako dominantní. Asi ten kostel trošku bych řekl až, nemyslím to nějak úplně špatně, ale soupeří o tu svoji impozantnost s hennickým mariánským chrámem, ale tady samozřejmě ta dominantní kopule, která vlastně ten chrám završuje, tak je natolik jako mohutná, zdaleka viditelná, že si myslím, že vytváří chrám, který je asi úplně nejmonumentálnější v celém Libereckém kraji. Na tomto místě kdysi vlastně vznikl ten klasický dominikánský klášter, který je spojen s Havlem z Lemberka a se svatou Zdislavou. Klášter zde byl založen ve 13. století, ale ta stavba samozřejmě vypadala úplně jinak, byla původně dřevěná, později se různě jako vylepšovala, přestavovala, byla poškozována a tak dále, tak jak to v těch dějinách různě bývalo, ale potom přichází baroko, opravdu monumentální, a vlastně za peníze pana Berky z Dubé zde vlastně italští stavitelé postavili podle projektu Johana Lukase Hildebranta ten barokní krásný chrám, který nese takové ty různé prvky trošku německého baroka, trošku českého baroka, ale je v tom i ten italský šmrnc. Chtěl bych ještě jako jednu zajímavost prezentovat, která se moc neví. Vlastně v polovině 19. století se narodil v Praze štukatér, pozdější štukatér Jan Dukát, který vlastně je hodně spojen s Jabloným a vůbec tou krajinou tady v Podještědí. Ten jeho příběh nás bude vlastně Jabloným tak trošku provázet, protože on byl téměř u všeho, co si vlastně s našimi posluchači budeme prohlížet.
1: Přeci jenom nemůžeme odolat, abychom nenavštívili i samotný chrám, abychom nezašli dovnitř. Co vlastně ten Jan Dukát udělal tady v bazilice nebo pro baziliku?
2: On se v Jablonném usadil na konci 19. století. Bylo to město tehdy vlastně osídleno převážně německy hovořícími obyvateli. Nicméně Jan Dukát byl ryzí Čech z Prahy, jak jsem říkal, ale zapadl jsem velmi dobře, hlavně díky tomu, že byl opravdu velmi šikovným štukatérem. To je řemeslo, které už dneska příliš nikdo neumí, ale tady právě v chrámu, který tady probíhala rekonstrukce, a Jan Dukát doplnil některé štuky právě v prostoru nad hlavním oltářem, který vlastně tehdy byl celý nově takzvaně štaficírován, ale co je zajímavé, navrhl i tady vlevo na ten oltář právě ten relikviář, ve kterém byla umístěna ta lebka svaté Zdislavy, to bylo jeho dílo.
0: Tak to bylo dnešní putování Libereckým krajem, no a za týden se vydáme ke zbytku středověkých hradeb. No a do historie zamíříme i s následující skladbou, kterou zpívá Elton John. Do historie proto, že nedávno, konkrétně 1. června, jsme si připomněli 100 let od narození Marilyn Monroe. A ta písnička, kterou uslyšíme za malou chvíli, tedy Candle in Wind, byla později věnována i další dámě, tedy princezně Dianě, která by narozeniny oslavila o měsíc později, tedy 1. července. Elton John a Candle in Wind.

0: Zpěvák Michal Tučný a ne zase tak častý zpěvák, tak to textař Zdeněk Rytíř a jejich kosmický vandr. Máme 7,5 minuty po 3:30 a máme tady téma, které jsem vám sliboval na začátku této hodiny. To téma je alkohol. Alkohol totiž za volant nepatří. To je asi důležitá věta pro tu následující scénku, kterou uslyšíme. Každopádně to platí dnes, stejně jako za času, kdy vás na silnici místo dnešního dopravního policisty zastavil někdejší příslušník veřejné bezpečnosti. Z té doby je právě příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl Miroslav Horníček.
1: Já jsem byl na Jižní Moravě v loni a tam mi vyprávěli krásnou historku. To není anekdota, to se stalo. Vraceli se z nějakého sklípka autem, že jo, a najednou červená baterka tady a k tomu okýnku takhle přistoupí příslušník, to ještě byl příslušník, to je pár let tohleto, a říká tomu chlapovi v tom voze občanský průkaz a řidičák. A on říká, ten nemám. Říká, jak to vy nemáte řidičák? A jedete, on říká, no, já mám řidičák, ale mám ho v hotelu, tady ho nemám. On říká, no a jak to, že nemáte řidičák, odkud jedete? On říká, ze sklípku. A on říká, a co jste tam pili? On říká, no, bílý vína, červený vína, pak slivovici. A on říká, to všecko jste pil? On říká, ano, bylo to výborný. No a jakým právem tedy řídíte? A on povídá, já neřídím. To bylo auto, které mělo volant vpravo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jakou českou filmovou stopu zanechal japonský film z roku 2014 Svět Kanako? Na to nám odpoví kolega Jan Křemen a zároveň nás pozve do kin na novinku.
2: O tom, že tu natáčí Američané, slyšíme poměrně často. Ale určitě jste ještě neslyšeli o tom, že tu také například realizovali svůj celovečerní film Japonci. Zcela konkrétním a známým japonským celovečerním filmem natočeným v České republice je Svět Kanako, který se tu natáčel v roce 2014. Něco o filmu. Temný a vizuálně velmi expresivní snímek režíroval Tetsuya Nakashima. Vypráví příběh bývalého detektiva, který pátrá po své zmizelé dceři. Ačkoliv se příběh odehrává v Japonsku, významná část filmu byla natáčena přímo v České republice, přičemž štáb využil specifické lokace a zázemí tuzemských filmových studií. Film je známý pro svou extrémní stylizaci a kombinaci několika žánrů. Hledání české stopy bylo pomalu stejně náročné jako pátrání hlavního hrdiny tohoto detektivního filmu. Účast českých herců je neznámá. V titulcích je nenaleznete. A ano, mohl bych se vymluvit na kompars, který jistě nebyl dovezen z Japonska, ale to ta česká filmová stopa není. Ve skutečnosti za ní stojí lidé, které na filmovém plátně nikdy neuvidíte. I v tomto snímku jsou to filmoví dělníci. Ti, kteří budují filmové kulisy a scény, ti, kteří jsou nezbytní k filmové práci, jako například kostymérky, osvětlovači, zvukaři, stavba, kosmetičky a celá plejáda dalších. Kolik jich je? Jsou jich desítky. Konečně, když si někdy dáte tu práci a přečtete si kompletní titulky, které běží na závěr filmu, zjistíte najednou, že je tu také právník, pojišťovák i lidé, kteří mají na starost jídlo a pití, dopravu a řadu dalších věcí, které by vás dost možná ani nenapadly. Filmový štáb čítá vždy bezmála 60 odborníků, specialistů a skutečných mistrů svého oboru. Filmový štáb je taková továrna na kolečkách, která je vždy tam, kde si produkce přeje mít. Dnes film Svět Kanako v našich kinech už nedávají, a tak si nebudete mít možnost pročíst titulky tohoto filmu. Bohužel. Ale stejnou šanci budete mít, pokud nezajdete na český film Filmen, který pro vás natočil Zdeněk Kovář, který se spolupodílel i na jeho scénáři. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Hana Hegerová a Petr Habka a jejich slavná Levandulová. Za zhruba 7,5 minuty tu bude 16. hodina, no a po 16. hodině už se můžete těšit na hvězdné návraty, jelikož dnešní pohodové odpoledne se chýlí ke konci. Samozřejmě to vaše pohodové odpoledne může pokračovat právě díky Patriku Rozehnalovi, který pro vás oživí jednu z legend pořadu Sešlost. Vzpomínat budeme na Luďka Nekudu. No a já se budu těšit na slyšenou zase po hodině 17., kdy po zprávách začínají písničky na přání. To vlastně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecké technické služby pořídily první elektromobily. Koncert Mozartissimo dnes zazní na zámku Sychrov na Liberecku. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků. Zítra bude většinou oblačno, přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforu. Za auta technické služby zaplatily necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony pokryla dotace.
3: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V obrazárně zámku Sychrov na Liberecku dnes zazní koncert Mozartissimo. Začne v 6 hodin večer. Koncert na státním zámku je součástí celorepublikového Dvořákova festivalu. K zámku Sychrov měl Antonín Dvořák úzký vztah, jak říká ředitel festivalu Jakub Hrubý.
4: V zámecké galerii na Sychrově zazní krásný koncert Mozartissimo a zazní vlastně nejznámější části Mozartova repertoáru Figaro a svatba Don Giovanni, Uno ze Serailu a kouzelné flétny.
2: Stavbaři v Turnově dokončují práce na novém biotopu. Pokládají dlažbu, zprovozňují technologie a osazují rostliny. Biotop se také napouští vodou. Hotové zázemí pro návštěvníky a kiosek. Přesný termín otevření nové rekreační oblasti v Dolánkách zatím jasný není. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, od jihozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu budou srážky ustávat a nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě v Děčínské ulici hoří fotovoltaická elektrárna na střeše domu. Na místě jsou hasiči a bude probíhat složité hašení. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho slíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: já nemyslím,
3: takhle, já myslím, jak s kým? Jak
2: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
4: To
2: a...
4: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no
4: je,
2: počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
4: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
4: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
4: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
4: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
4: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafe.
2: Kafičko.
4: No Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
4: To jsem rád, že máš rozum.
2: No rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
4: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
4: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
2: já,
4: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, to včera jsem byl. A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, to bylo jenom náhodou.
4: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě, tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já, no Luďku, neblázni, no. Obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
4: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
4: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
4: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
4: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
4: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
4: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
0: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám Novákovi už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím podpravit.
5: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
6: To štěstí chtěl bych jednou mít.
5: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
6: Jenže blázni si dělá dál.
5: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká tam,

0: čili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk. Luděk.
2: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistihl. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo,
2: no. Ne, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si nám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej.

0: Ten neříkej,
1: proč to tak?
0: Tím je náš život doslova protkán. Já bych...
1: Ne, ne, to já si to... Já si to umožním sám
0: no,
1: sobě.
0: No tak dobře, ale...
1: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
1: Jo.
0: To jsem neznal. No a já myslím...
1: Bo ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ne, tak vodks.
0: Silný výraz vodks?
1: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
1: Jo? K sakru.
2: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Lučka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo přátelské by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... Paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima.
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne,
1: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni
2: se. Řekni to ještě, no, řekni to jenom.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil jsi mě tady výstup, já chci tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dýte,
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Zotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo zotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že a ještě k tomu tohle, jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Ne, už je mám, už je mám. Co? Ne, buď už je mám, no, už jsem šťastný,
1: kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě stopuje.
0: No, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl?
1: Prosím.
0: Yeah.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Kvůli opravě Vítězné ulice mají Severočeské muzeum a oblastní galerie v Liberci nižší návštěvnost. Ředitelství silnic a dálnic upravuje plán obchvatu DOX na Českolipsku. Papež Lev 14. zahajuje týdenní návštěvu Španělska. Zítra bude většinou oblačno, přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Návštěvnost Severočeského muzea a oblastní galerie v Liberci loni výrazně klesla. Před 2 lety navštívilo muzeum zhruba 56 tisíc lidí, v loňském roce to bylo mírně přes 47 tisíc. Podobně je na tom i oblastní galerie, která s muzeem sousedí. Loňskou návštěvnost má zhruba o pětinu nižší než v předchozích letech. Tento trend pokračuje i letos. Důvodem je stavební práce spojené s proměnou parku kolem muzea a také oprava Vítězné ulice, která podél obou kulturních institucí vede. Říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Je to dáno jak tou obnovou parku, tak zavřenou Vítěznou, prostě tam se nedalo parkovat, ale tohle prostě souvisí s těmihle obnovami, tak myslím, že teď při tom otevření Vítězné se to zlepší a samozřejmě ten park budeme dělat někde do konce listopadu, takže tam počítáme potom, že také se ta situace změní.
0: Do návrhu budoucího obchvatu DOX na Českolipsku přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení ze silnice první třídy číslo 38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje.
3: V původním návrhu toto propojení obchvatu s městem chybělo, protože nesplňuje normu stanovující minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic udělá výjimku. Návrh ale ještě bude muset posvětit policie. 6-kilometrový obchvat se má podle aktuálních plánů začít stavit v roce 2030. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Majitelé lyžařského střediska v krkonošské Roketnici nad Jizerou staví bobovou dráhu. Bude mít přes 1,5 km a bude nejdelší v Libereckém kraji. Vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní domky. Hotová by měla být o letních prázdninách. Podle ředitele střediska Filipa Brauna zatím nemají konkrétní termín otevření bobové dráhy. Turisté na ní budou muset vjet lanovkou nebo dojít pěšky. Papež Lev 14. vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svou týdenní návštěvu Španělska, během které se setká například s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří také na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od jihozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu budou srážky ustávat a nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 21 až 24. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 v Turnově se střetlo osobní vozidlo s nákladním, je neprůjezdný jeden jízdní pruh, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině, což o víkendu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená jedno, písničky na přání. To znamená, že šanci máte vy, kteří si chcete nechat zahrát, kteří chcete blahopřát někomu k narozeninám nebo k svátku, anebo vy, na které se nedostalo při našich poledních písničkách na přání. Každopádně pište, e-mailujte, telefonujte, my vám rádi zahrajeme. Tak hezký poslech.

Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec jsme zahájili s písničkou od Vítězslava Vávry z básníků, samozřejmě, pokud si pamatujete. A než si pustíme dalšího interpreta, dlužím vám samozřejmě kontakty sem k nám do studia. Tím prvním může být třeba SMS zpráva. Ta by měla být ve tvaru Zahrajte Liberec, poté Mezera, poté váš text, který by měl určitě obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta a pokud možno to vše bez diakritiky, bez háčků a čárek. No a takto upravenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. Druhým způsobem je napsat nám e-mail a poslat ho na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetím, asi nejjednodušším způsobem je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. To číslo je stále stejné a určitě vám všem znám. Máme 22 155 37 22. Takže pište, volejte, SMSkujte, e-mailujte. No a my si zatím pustíme dalšího interpreta a laťku nasadíme vysoko. Karel Gott, Stokrát chválím čas.

Don't get me wrong a kapela Pretenders. Mimochodem, když jsem to tak poslouchal, tuhle písničku, kterou zpívá samozřejmě solová zpěvačka téhle kapely, tedy Pretenders, Chrissy Hynde, vzpomněl jsem si, že nedávno, je to jen pár dní, vydal Paul McCartney, tedy bývalý slavný autor a zpěvák, člen kapely Beatles, vydal novou desku, která se jmenuje The Boys of Dungeon Lane, a úplně poprvé v historii si tam zaspívá duet s Ringo Starrem, tedy s bubeníkem z Beatles. Samozřejmě Ringo už v minulosti se účastnil nahrávání Paulových písniček, i si tam zaspíval, ale vždycky to byly jenom nějaké vokály nebo jen takové zkrátka menší party. Tady mají naprosto rovnocenný part, no a my si tuhle písničku právě teď poslechneme. A proč jsem začal u zpěvačky Chrissy Hynde? Protože si Paul pozval do studia, aby mu zpívala vokály. Přizvali ještě jednu zpěvačku, a to frontmanku slavné kapely Texas, Charlene Spittery. Takže to si asi může dovolit jenom málo kdo. Takhle slavné zpěvačky si přizvat do studia, aby mu zpívali vokály. No, ale řekl bych, že obě dámy se toho zhostily velmi rády, protože zpívají vokály Paul McCartneymu a Ringo Starrovi. Písnička Home to Us.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak tuhle písničku od Petra Nadě jsem hodně dlouho neslyšel a jsem rád, že jsme ji zařadili. Teď posloucháte písničky na přání a máme tu dnešní první volající paní Evu. Já vás zdravím a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás tam, všechny do rádia. Všem přeji pěknou neděli a písničku posílám všem, co si necháváme zahrát. To je paní Božence, paní Jarče do Rychnova, paní Jarče do Friedlandu, paní Šárce do Liberce, panu Vlastimilovi, no prostě všem, co si necháváme hrát, i všem ostatním lidem, jen tak pro radost a pro dobrou náladu a přeju pěknou neděli a děkuji.
0: Mějte se hezky, zase nám brzy zavolejte, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, za necelé 2 minuty máme 17:30, takže máte už jenom necelou půl hodinu, abyste nám zavolali, napsali nebo poslali SMSku. Každopádně další, kdo nám zavolal, je naše stálá posluchačka a přispěvatelka do písniček na přání, paní Jarča, kterou vítám, pěkné odpoledne.
1: Děkuji za krásné přivítání, taky přeju pěkné odpoledne, Míro, vám i všem dětičkám. A chci poděkovat všem, co mi nechali hrát, jako teď paní Eva Sturnová, takže i ty posílám pěkný pozdrav a ať má hezky. A snad se přijede podívat někdy do Liberce. Takže i vám poděkování, Míro, i vašim kolegům a kolegyním a pro všechny, co si necháme hrát. A promyslí sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Tak já jenom prozradím, že to je písnička Víc než přítel, kterou zpívá Karel Černoch. Chvíli jsem zkoušel tady najít tu verzi se Zdeňkem Srstkou, kterou spolu zpívali v pořadu, ano. Možná přijde i kouzelník, tu jsme nenašli, tak dáme ten originál s Filipem Brabcem. Vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Hezké odpoledne a naslyšenou.
1: Děkuju. I vám děkuju, naslyšenou.

0: malý Filip Brabec a velký Karel Černoch nám zpívali víc než přítel. Máme zhruba 4 minuty po 17:30 a další telefonické přání, takže já vás vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Milada z Jablonce, já vás taky moc zdravím, všechny do rádia, všechny, co poslouchají, všechny, co si necháváme hrát. Už mám, že jo, přátelé mezi nima, který jsme se sešli u vás v rádiu. No a nechávám si hrát svého oblíbeného Zmoška. Marcela Zmoška písničku.
0: Já jenom doplním, že jste se mi svěřila, že jste ho potkala tady u nás na Dni otevřených dveří a tam jste se do něj zamilovala, tady samozřejmě jako do hudebníka platonicky, samozřejmě. Předpokládám tady.
1: Ano.
0: Tak si ho zrovna právě teď poslechneme. Marcel Zmožek, Nic nestává se náhodou, vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak už jsme to měli Paula McCartneyho spolu s Ringo Starrem, tak myslím, že John Lennon a Instant Karma, že nebylo od věci. My zůstaneme jednak ve Velké Británii v následujících okamžicích a také zůstaneme na telefonu, protože tady máme dalšího volajícího. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Míro, moc vás zdraví, Jirka.
0: Tak povídejte, co budeme hrát, komu budeme hrát, proč to budeme hrát.
1: Jasný, já bych vás dneska hrozně moc rád poprosil o Queenie a Bohemian Rhapsody. Je to prostě moje srdcovka. Já písničku věnuju pro naši super čipru rodinku, se kterou jsme si dneska užili krásný výlet v Ratibořicích. Naložili jsme dneska narychlo maso, protože jsme říkali, využij to krásný počasí, tak si uděláme nějakou grilovačku po delší době. No a samozřejmě vám všem i všem posluchačům, ať si užijeme bez víkend.
0: Tak jo, bezvadnější o muziku, kterou jste vybral, Queen, Bohemian Rhapsody. Mějte se hezky, ať vám dopadne večer pěkně a zase brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Určitě, naslyšenou, děkuju.

Stále jsou to písničky na přání, ale už dlouho nebudou, protože za 11 minut je tu 18. hodina. Pojďme rychle k dalšímu přání. Pan posluchač, pan Pavel nám píše, zahrajte prosím Žalmana Lohonku a divokej horskej tymián mamince. Takže tady je Žalman a spol a divokej horskej tymián.

Zpíval Žalman Lohonka, který nedávno v březnu oslavil neuvěřitelných 80 let. Ale pořád mu to zpívá a hraje dobře. My jsme tu měli už Paula, Ringa a Johna, tedy tři čtvrtiny Beatles. Poslední, kdo nám ještě zbývá, je ten černý vzadu, jak se říká. V tomto případě černý kůň, George Harrison, černý kůň Dark Horse, tak se jmenovala také jeho produkční společnost a také jedno z jeho alb, takže si ho za malou chvíli poslechneme, ještě předtím ale Hanu Hegerovou. No a ještě předtím, než nám Hana Hegerová se rozespívá, tak vás pozvu na vysílání Českého rozhlasu po 18. hodině, kde vás čekají další zprávy Ivety Bláhové, no a potom z archivu vybereme další šarmantní osobnost. No a já se budu těšit na naše ranní vysílání zítra po 5. Tak hezký poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Libereckém Janově dole začne oprava Křižíkovy ulice. Na zlepšení sportovišť dá Liberecký kraj 17,5 milionu korun. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Zítra bude většinou oblačno, přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Vedení Liberce opraví Křižíkovou ulici v části Janův Důl. Stavební firma bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kubelíkova a Topolová. Kromě povrchu vozovky dělníci zrekonstruují i krajnici, vjezdy do domů a chodníky. Ty doplní o vodící a hmatové prvky. Práce za necelých 13 milionů korun navážou na předchozí opravu sítí, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Tady se jedná o takzvané sdružené opravy společně se správci sítí. V tomto případě to byla Severočeská vodárenská, která opravovala kanalizační a vodovodní zařízení v této ulici, tak po ní nastupuje město. Předpokládám, že už do ní nikdo z dalších sítěřů nebude vstupovat.
2: Liberecký kraj rozdělí peníze na rozvoj sportovní infrastruktury. Určené jsou na zlepšení stavu sportovišť, opravy šaten a dalšího zázemí nebo na výstavbu více účelových hřišť. Přednost při přidělování dotací budou mít žadatelé, kteří mají na projekt zajištěné financování a jsou připraveni začít stavět. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Oprávnění žadatelé, zejména obce nebo spolky sportovní, se do programu budou moct hlásit až do 23. října. Celková alokace je 17,5 milionu korun. Mohou si říct maximálně o 3 miliony. Minimální dotace je 300 tisíc korun.
2: Vedení Libereckého kraje zatím neví, kdy začne výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Tak sídlí v historické vile v Husově ulici. Ta ale dispozičně i technicky nevyhovuje. Nová základna má vzniknout v lokalitě Ulomu směrem na sídliště Kunratická. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj ale stále není dohoda, jestli má být součástí základny i zázemí pro ředitelství zdravotnické služby nebo ne. Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila také řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, od jihozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu budou srážky ustávat a nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V České Lípě v Děčínské ulici hoří fotovoltaická elektrárna na střeše domu. Na místě jsou hasiči a bude probíhat složité hašení. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na silnici 291 u Nového Města pod Smrkem na Libercku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem. Na místo jede policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2011 v 16. ročníku ankety převzala zpěvačka Iveta Simonová.
6: Dámy a pánové, dobrý večer. Vítáme vás v sále Filharmonie Hradec Králové. Máme to tady trochu jako na moři. Konečně vás zdravíme při vyhlášení výsledků ankety Šarmantní osobnost roku 2011.
7: Ještě jednou dobrý večer. Je to neuvěřitelné, ale už po 16. se scházíme, abychom vám dnes tady ve Filharmonii Hradec Králové představili vítěze 16. ročníku Šarmantní osobnost roku.
6: Samozřejmě celorepublikové rozhlasové ankety. A pokud tady nejste poprvé, tak víte, že my se vždycky snažíme vás vzít do nějakého prostředí, takže už jsme byli v divadle, byli jsme na zahradní párty a letos jsme si s Ladou řekli, že vás vezmeme do prostředí, které nám dvěma je opravdu nejbližší, tedy do baru.
7: V baru se rodí lásky.
6: Nebo se tam také rozcházejí lidé, že jo?
7: V baru se navazují přátelství.
6: Nebo se tam taky člověk dokáže pěkně pohádat.
7: Urovnávají se tam vztahy.
6: Ale bar má jednoho velkého psychologa a to je vždycky barman a ten tu náladu umí ovlivnit.
7: No a my jsme si dnes pozvali toho nejlepšího z České republiky. Je to mistr barman Karel Zapalač. Pojďte mezi nás, pane Karle.
6: Tohle je největší, nejslavnější a nejlepší barman z celého světa.
7: No, na kolika místech jste míchal a kde jste tady vítězil, pane Zapalači? Připomeňte velmi stručně.
8: První jsem byl v Singapuru, tam se mi teda podařil ten největší úspěch být mistr světa v technické práci. Potom jsem absolvoval další mistrovství světa v Rio de Janeiro.
6: O vás je známo, že vy dokážete namíchat koktejl na tělo.
8: No tak, abych se na toho zákazníka podíval a odhadnul, co bude pít, jako, to je složitý samozřejmě, to se může povíst, ale nejlepší je s ním navázat kontakt, když přijde na bar, komunikace samozřejmě, a dnes vždycky se ptám, co rád pije, jestli rád pije becherovku, tak mu udělám koktejl z becherovky, jestli rád pije gin.
6: Jasně.
8: A tak dále.
6: To je strašně jednoduchý. Dneska to budete mít těžší, my vás poprosíme, zatleskáme, Karel Zapalač, abyste se vrátil za svůj bar. Karel, to bude mít dneska složitější, protože jsme mu nedali šanci, aby si s tím člověkem, který pokaždé přijde, promluvil, ten ho bude muset odhadnout a bude mu muset umíchat koktejl na tělo.
7: Tak a tím prvním hostem, kterému bude Karel Zapalač míchat koktejl na tělo, není nikdo jiný než úřadující šarmantní osobnost roku 2010. My jsme velmi rádi, že přijela Eliška Balcerová.
6: Dámy a pánové, Eliška Balcerová, nejšarmantnější osobnost roku za 2010.
9: Dobrý večer.
7: Šarmantní osobnost roku 2010, Eliška Balcerová. Paní Eliško, toto uteklo, rok se s rokem sešel.
9: Toto uteklo.
7: Vy jste nám před rokem říkala, pokud to půjde, přijedu. A podařilo se, my jsme za to velmi rádi. A samozřejmě nás bude zajímat, jaký byl ten rok, co jste úřadovala jako šarmantní osobnost roku 2010.
9: Já myslím, že byl docela slunečný. Protože ta cena je Zlaté slunce, takže bych řekla, že od toho Zlatého slunce k tomu dnešnímu Zlatému slunci byl docela takový rozzářený a pro mě přinesl moc hezkých zážitků a důležitých takových životních změn. Dcera čeká miminko a to je pro mě strašně důležitá zpráva. Krásná.
7: Tak zatleskáme.
6: Ano.
7: Takže my jsme velmi rádi, že jste přijala pozvání. Poprosíme vás, abyste tady přijala místo. Ještě, paní Eliško, řekněte mi, co ráda pijete?
9: No tak já ráda piju víno podle roční doby. Teď mi začalo chutnat, jak přišlo to léto, tak náhle bílé, protože je chladné a chladí se. V zimě mě chutná červené. Ale já jsem slyšela, že vy tady máte člověka, který umí míchat nápoje. No. A to mě nesmírně zajímá. Budu ho sledovat při práci, anebo bych si třeba i něco u něj objednal.
7: Dobře, a na konci nám řeknete, jestli to umíchal podle vašich představ a jestli je to skutečně Karel Zapalač, ten dobrý psycholog.
9: Já si neumím představit, co namíchá, tak nevím, podle jakých představ. Ale já bych chtěla, aby namíchal ten vítězný nápoj z té olympiády nebo z mistrovství světa. Protože on je prý tak dobrý, já bych chtěla ten vítězný nápoj pít.
7: Budou to prý všechno vítězné nápoje z těch mistrovství, kterých se Karel Zapalač zúčastnil, tak jeden bude váš.
9: Tak to už se těším.
6: Já se ještě zeptám Karla, slyšel jste vůbec, co říkala Eliška? Ona má ráda víno teda, no ale...
8: Má ráda. A já jsem jí připravil koktejl Neskrotná vášeň, s kterým jsem soutěžil v Rio de Janeiro, takže ještě se dodělává, ale za chvilku bude hotový, takže doufám, že se trefím mám do chutě, protože jste opravdu šarmantní dáma, takže to bude, si myslím, jak to má být.
9: Neskrotná vášeň, už se na ní těším.
7: Já si myslím, že pana Zapaleče inspirovali ty ženy v pokušení. My jsme si řekli, že letos uděláme jednu novinku, ke které bychom se chtěli v příštích letech vracet, a to, že budeme udělovat mimořádnou cenu šarmu. Letos tu mimořádnou cenu šarmu, a je nám to ctí, udělíme paní Soně Červené, pěvkyni.
6: Dámy a pánové, pěvkyně Soňa Červená!
7: Paní Soňa Červená! Dobrý večer.
10: Dobrý večer. Přišla jsem s kloboukem, protože jsem z generace, kdy dáma ještě nemohla být bez klobouku.
6: Aha. A chlapi?
10: To nevím.
6: Nevíte.
7: Trochu vám ho závidím. Filharmonie Hradec Králové, to je místo, kde vystupujete, kde jste měla nádherný recitál, je to zcela nedávno. A kde jsme se také dozvěděli, že jste tváří nadačního fondu pro obnovu varhan právě tady ve Filharmonii.
10: No podívejte se na tu na ten krásný sál. Kdyby ho ještě zdobili varhany a kdyby tady zněli z Filharmonii varhany, nebylo by to nádherné. Já myslím, že by si to Hradec zasloužil.
6: To rozhodně ano, ale vy si teď zasloužíte ocenění, zvláštní ocenění šarmu. Proto poprosím Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové. Je to historický okamžik v naší anketě. Jiří Kánský je tady a Soňa Červená dostává mimořádnou cenu šarmu už i proto, že se stala tento rok čestnou občankou města Hradce Králové.
11: Paní Soňo, je mi velkou ctí, že právě já vám mohu předat tuto nádhernou kytici jako projev díku a projev obdivu. Jste první, která získává tuhle mimořádnou cenu Šarmantní osobnost roku, ale jak už tady zaznělo, vlastně to prvenství vám je souzeno, vy jste byla jako první v historii, jste dostala čestné občanství města a byla jste vždycky první.
10: Děkuji mnohokrát, je mi velkou ctí.
6: Děkujeme Jiřímu Kánskému, řediteli Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Ale to ještě není všechno, paní Soňo, protože my jsme vám připravili ještě jedno překvapení, a to, že s gratulací teď přichází také váš přítel Vlastimil Harapes.
6: Dámy a pánové, Vlastimil Harapes, přítel a v podstatě kolega Soni Červené.
12: Dobrý večer.
6: Jak se potká operní pěvkyně, jak se potká herec, ale hlavně tanečník? Soňa Červená.
10: Dvě verze, ano.
12: Ano, moje verze.
10: My jsme se potkali v Národním divadle při jednom představení, kde jsme byli jako diváci, a já jsem si odvážila tuto hvězdu oslovit, jestli by mě nenaučil tango. A on mě na to řekl, že tango tančit neumí, ale že se ho rád bude učit se mnou.
6: Tak to je pěkná verze.
12: Tak já bych ji trošku poopravil. Soňa správně řekla, v tom Národním divadle při premiérách jsme se potkávali, zdravili a příjemně se bavili, a právě, že Soňa řekla, že se učí tango. A já jsem říkal, ale to je vážně, abych taky se rád učil. A ona říká, no to je skvělý, protože ten můj partner vůbec nechodí. A když tam partner nepřijde, tak musela tančit s tou lektorkou, že? No tak já jsem nahradil tu lektorku a tak to bylo. Takže vám dneska tady kus zatančíme, velký kus.
7: Já si myslím, že nám nejen zatančíte, ale i zaspíváte tango.
12: Tango, ano, tango.
7: A měla by to být rozhlasová premiéra, takže přátelé, Vlastimil Harapes, Soňa Červená a jejich společné tango.
10: Má co si pro co není slov, miluje ho, i když mě bije. Bez něho svět se změní ve hřbitov,
13: to dělá vaše fantazie.
10: Můj miláček je krotitel a vnucuje mi svoji vůli. Já zemru pro něj, kdyby... bych chtěl.

0: nebe.
1: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
2: Vlastimil Harapes je jedním z nominovaných v letošním ročníku Šarmantní osobnost roku. A je to už po několikáté, ale nejen to. My pro vás máme také malé překvapení, protože letos poprvé chceme udělit cenu čtenářů deníku, kteří vás zvolili za Šarmantní osobnost roku 2011. Takže já poprosím v tuto chvíli šéfredaktora deníku Jaromíra Fridricha, aby přišel mezi nás a předal vám také jejich hlavní cenu. Aha.
3: Tak to je krásný, to já si toho vážím, protože ty to čtou, tak jsou chytřejší.
4: Bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že čtenáři 9 východočeských deníků ve vás objevili největší šarmu. Gratuluju.
3: Děkuji moc. Díky, to je krásný.
5: Děkujeme panu šéfredaktorovi. Děkujeme. Naše generace musela uznat, že vy jste v podstatě spopularizoval balet u nás a myslím si, že jste proto i udělal velikou práci. Pomohl vám v tom šarm?
3: No, tak já si myslím, že především šarm. Mně se líbí víc slovo sex appeal. Tak jako muži mají šarm a ženy mají sex appeal.
5: Já bych se po to podepsal.
3: Já bych to tak, jo? Tak bych to viděl já teda.
5: Už to vidím, jak máme za rok 17. ročník ankety Šarmantní osobnost roku a první ročník ankety Sex appeal roku.
3: Ano, sex appealka.
2: No, já si myslím, že bych to nerozebírala. Já si myslím, že to spolu souvisí, že ten šarm v sobě odnáší úplně všechno. Mm-hmm. A letos jste dostal cenu Thálie.
3: Ano.
2: Takže si myslím, že blahopřejeme k téhleté ceně.
3: Díky.
2: Blahopřejeme k tomu šarmu, který máte a doufáme, že s námi vydržíte také až do konce dnešní nahrávky, abychom potom mohli ocenit právě buď váš šarm, nebo šarm dalších hostů, které jsou
3: přes. Jo, při té skleničce jdeme tady.
5: No, pojďte, jdeme k baru. Jdeme k baru.
2: Vlastně místo.
5: Já se zatím zeptám, už jste měla ten drink?
6: Ano, měla.
5: A pořád jako v pohodě. Chutnal vám?
6: No chutnal, byla to vášeň sama.
5: No a splnilo to tu vášeň?
6: Určitě. Jo. Já jsem říkala, že kdyby byla ještě jedna vášeň.
5: Ano. Karle, ještě jednu vášeň pro Elišku. A co ta becherovka?
7: Je to málo té becherovky.
5: Karle. Jak se jmenuje tato vášeň?
8: Tato není vášeň, to se jmenuje Čarodějné srdce. A je tam orange bitter a suchý martini.
5: Dobrý, může... tak prosím vás, Karle, ještě jednu tu malou becherovku, kdybyste tam trošku zakvedlal. Zatím moc děkujeme. Mimochodem, Vlastimil Harapes si také dá určit nějaký koktejl. A k tomu koktejlu my pro vás máme dárek. A myslím si, že pro tanečníka by to měl být dárek hudební. Takže dámy a pánové, teď hlavně pro Vlastimila Harapese přichází zaspívat Miro Žbírka.

0: Pojďte mezi nás.
1: Československý John Lennon. Nenaštvu vás, teď, když to takhle řeknu.
2: To by nikoho nemalo urazit. Tak.
1: Napadlo vás někdy, když jste nosil džísku a hrál toho Johna Lennona, že budete jednou šarmantní?
2: Tak... Bol jsem tam?
1: Jo, ano, určitě.
2: Prosím vás, potom mi zjistíte, kdo to poslal.
1: Já všech 10 mám schovaných, takže mám je pak
2: dát. A všetci mají okuliare.
1: Ne, ne, ne. Ale teď vážně. Teď mě řekněte, mají podle vás i Angličani šarm?
2: Tak samozřejmě, niektorí si myslím, že majú šarm, isté. Boli takí aj sú, ktorí majú šarm, čiže asi to nebude len výsadou niektorých národov. Takže v každom národe, napríklad medzi Slovákmi by som vedel.
1: Ja som taky u Čechů pár ich napočítal,
2: no,
1: takže vlastne je to pravda v každém národe. Ale asi tým Francouzům to prvenství necháme, že?
2: To určite, pretože oni to majú v sebe. Napadlo ma hneď Jean-Claude Brialy. Pamätám si aj jeden taký text Milana Lasicu. Keby som bol Jean-Claude Brialy, do zväzu žien by ma prijali.
1: Jali, ano.
2: Ale no, to pánové, sem asi nepatrí.
1: Ne, to ne, to.
0: Vy si tady tak hezky notujete. Tady zase zaznívají samí muži. Já si myslím, že by se také slušelo alespoň nějakou šarmantní dámu.
2: Napadla Bridget Bardot. Ale k tej sa asi hodí niečo iné. Ono tu pán Harapec už hovoril, že toto je zrádna vec. Že nám naskočí. Ale ja to opravím, Marilyn Monroe. A to som moc nevylepšil, čo?
1: Pořád sme u toho sexu.
2: No, áno, to som sa dosť odkopal teraz. Nie, keď mám vážne hovoriť, tak naozaj si myslím, že to je tak rozdelené úplne 50-50. Tam by som nevie, sú šarmantní muži, sú šarmantné ženy. To.
1: Dobře.
2: Ale nechcíte odo mňa prípady, lebo zase vám poviem
0: niečo. Stačí.
2: Ja som sa minule pozeral, bolo to dávnejšie, na finálový zápas hokejovej ligy Slavia Praha Karlovy Vary. A tam sa zranil súper. A oni ho odnášali na nosítkach a viete, čo mu zahrali? Co bolí, to prebolí. Ja som sedel doma, som bol úplne šokovaný, lebo my sme tú pesničku samozrejme takto nemysleli. Takže ja som strašne rád, že tu dnes zaznie tak, ako to pôvodne textár Kamil Peter aj zamýšľal.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, ktorý je ohlédnutím za 30-letou historií této posluchačské ankety.

0: přijde člověk, který k šarmu patří úplně prostě maximálně a šarm i vyučuje. Dámy a pánové, pan Ladislav Špaček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My máme vždycky velkou trému, protože nikdy nevíme, jestli všechno, co děláme, je podle etikety a jestli jsme se nedopustili třeba už 10-20 chyb.
1: Já to hlídám, to já bych okamžitě zasáhl.
2: Zasáhl byste.
1: No, jistě, kvůli tomu jsem tady.
2: Pane Špačku, a jsou pravidla, která se tady v poslední době změnila, kdy si myslíme, že to děláme dobře a my to dobře neděláme?
3: Tak ta pravidla jsou, řekněme, pěstovaná po staletí, takže neočekáváme zase žádný rychlý průběh v posledních 2-3 letech. Ale něco přece ano. Můžeme si všimnout, že třeba daleko méně se nosí kravata. Už třeba kravata není povinná, dejme tomu, večer do restaurace. Není povinná do malého divadla nebo na večírky. Takže všimněte si, že prezident Obama taky polovinu svého volebního období tráví bez kravaty. Myslím, že za loňský rok poklesla historicky výroba kravat na nejnižší možnou úroveň. Za to může bez pochyby prezident Obama.
0: Ale to by náš současný prezident teda nerad slyšel, že? Jako český teď myslím.
3: Jistě, to je velký štramák a ten je vždycky oblečen naprosto perfektně, ano. Ano, ano. Navíc v těch kravatách se vyzná, co sbírá. Kravaty, ne pera.
2: Jo. Já se zastavím ještě u jedné věci, která minulý rok určitě nás všichni potěšila, to je vaše kniha, kterou jste napsal o Václavu Havlovi. To je asi vaše jedna z těch velkých radostí minulého roku, nebo vlastně i letošního. A mě by zajímalo ta úvodní fotografie, na které jste s Václavem Havlem. Řeknete nám, čemu jste se tam tak potutelně smáli?
0: Nejdřív si popište, vy tam něco šeptáte, nebo on vám něco šeptá, co tam je?
3: Ano, my si za něco šeptáme, aby nikdo nemohl odezírat, protože dneska už pracují i odezírači z hertu. Tak jsme si zakrývali takhle rty a takhle jsme si tam něco šeptali, oba dva. No, to byla taková situace na tiskové konferenci, kdy Václav Havel dostal otázku, na kterou jsem opravdu nepřipravoval. Jinak jsem ho připravoval na všechny otázky, situace v Perském zálivu a na Středním východě, to jsme všechno uměli, ale najednou se zvedl zpravodaj jedné televize a ptá se pana prezidenta. Pane prezidente, když jste si bral Dášu, tak jste slibovali, že byste ještě chtěli děťátko, tak se chci zeptat, kdy to bude a co pro to děláte.
0: Co jste mu radil?
3: No, aby rozhodně nepopisoval, co pro to dělají.
0: Jo.
3: A to je ten okamžik, kdy jsem mu říkal, proboha, to ne. No tak Václav Havel pochopitelně, jakožto filozof, tak našel lepší řešení a řekl, až budete starší, mladí muži, pochopíte, že početí jest boží úradek.
0: Dámy a pánové, Ladislav Špaček, zůstaňte s námi. Nás čeká za chvilku společná beseda.
2: A ta společná beseda nás čeká i s další dámou, kterou v tuto chvíli pozveme sem mezi nás. Poprvé v anketě nominovaná herečka, krásná a šarmantní žena, Tereza Kostková.
0: Tereza Kostková, dámy a pánové, nejmladší nominovaná šarmantní osobnost Českého rozhlasu. Mě říkali, ta je kontaktní, ta si veme mikrofon, začne a pojede, tak jeďte.
4: No to by vám to prošlo hodně hravě, takhle kdybych já moderovala, to by mě hnedka poslali domů. Tak hezký dobrý večer a otázku.
0: Bouráte teďka seriály, bouráte sály, Stardance, já nevím co, tancujete, zpíváte, hrajete, kojíte u toho a všechno. Čekala jste, že u toho budete nejšarmantnější?
4: Ne, nečekala. Tak bylo to příjemné, protože šarm je hezká kategorie, to děkuju za tuto kategorii.
0: Tady.
4: Jako žena si ji cením a cením si ji i na mužích a nečekala tolik odpověď na vaši otázku.
0: Tak my máme rozhlasovou soutěž, ta se jmenuje Start.
2: Rozhlas.cz. Tam hledáme mladé pěvecké talenty, no a řekli jsme si, protože vám to moderování jde úžasně, cena ty Stardance a podobně, takže by bylo fajn, kdybyste dnes, tady a teď uvedla vítězku celostátní rozhlasové pěvecké soutěže Start Rozhlas.cz, která se tady také představí v premiéře.
4: Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu dnes na krásném večeru šarmantní osobnost roku uvítat někoho, kdo je zatím v té kategorii krásy a půvabu, kterou má prostě přirozeně danou zadarmo a k šarmu se prostě postupem věku dostane, protože to je podle mě rozdíl mezi šarmem a krásou, že ten šarm prostě postupem času a života získáváme v té lepší příležitosti a ponecháváme si ho třeba až do konce života, kdy už ta krása není až tak důležitá. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych dívku, která je na startu v šarmu, abych vám ji uvedla zde na pódiu a ona vám zaspívá tak krásně, jak umí, s krásou, půvabem a rozhodně i budoucím šarmem. Eva Matějovská.

0: dámy a pánové, Eva Matějovská, vítězka rozhlasové pěvecké soutěže Start rozhlas.cz.
1: Zhasněte.

0: další nominovaná za rok 2011, tedy další šarmantní osobnost České republiky podle rozhlasových posluchačů, paní Iveta Simonová. Tady bychom mohli 2, 3, 4, 5, 7 hodin vyprávět.
1: Tak myslím, že by to tak nějak bylo, protože já zpívám takových 50 let.
0: To není možný.
1: Je to opravdu dlouhá cesta, ale
0: a
1: doufám...
0: A to jste musela počítat hnedka od miminka.
1: No, tak byla to dlouhá cesta a byla velice krásná. Taky někdy byly nějaký ty kamínky trnitá, to bych neřekla, ale bylo to velice krásný a člověk, když to miluje, tak myslím, že to pro mě byla pouhá chvilička a jsem šťastná, že jsem tady.
0: Tak, ale víte, byla to image, anebo ten šarm šel z ty hudby, z ty vaší podstaty?
1: My jsme milovali tu práci, tu muziku, Milan a Karel Vlach, prostě, ale nemůžu jim zapomenout, že mě tady nechali.
0: A já vím, ale zase tak doma, jaký to bylo doma? Byli jste taky s šarmem tam? Byly tam ty tepláky, nebo to tam taky neexistovalo? Byl
1: taky,
0: tam ten šarm,
1: tak,
0: jakože...
1: ani moc, no tak myslím, jo, že jo, že to byl šarm. Vždycky to byla ta košilka, no, když tak ty džíny a Milan vždycky byl takovej, ten měl opravdu ale šarm. Milan, jo, teď si na to vzpomínám. Ten mezi polívkou a hlavním jídlem přiběh nám nahoru, my jsme byleli v jednom domě a s tím jeho šarmem říkal, Ježíš, tady je suchá fara, Vlach říkal, když si to vypil včera, no ale opravdu to byl velice hezký život a Milan ten šarm měl.
0: A měli to s šarmem, že jo?
1: Ano, ano.
2: Já si myslím, že obrovský šarm měl právě Karel Vlach, na kterého také velmi rádi vzpomínáme a se kterým jste projezdila si celou republiku a i svět.
1: Byla to osobnost a všichni jsme si ho vážili. K němu byste si nedovolil takový nějaký, jako třeba vtípky a poznámky, to ani ten Milan s tím svým šarmem.
0: Že on onikal lidem? Je to pravda?
1: Onikal, ano, já jsem
0: myslela... Tak vám teda asi ne, že jo?
1: Mně onikal ale právě, když jsem dostala tu nádhernou nabídku, bylo to tenkrát v pátek, od té doby je pátek můj šťastný den, když se ozval v telefonu takový suchý, strohý hlas Karla Vlacha a pravil, dívko, podívala se, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce ve studiu A. Ve 14 hodin, v 16.30 to jde přímo ven. No, tu nabídku prostě jsem nemohla nepřijmout, bylo to strašný, já jsem nevěděla, co udělat, ale tu hozenou rukavici jsem zvedla, šílenou trému a tam byl už tenkrát Vladimír Dvořák. A to byly ty živý nahrávky toho Karla Vlacha. V roce 58 byla ta první moje nahrávka a byl to ten pátek, od té doby je pátek můj šťastný den.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2011, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: tu všichni?
1: A základní otázka historky z baru.
2: No vy jste si vybral, teda vy jste přišel ke Skřivanovi. Já už, když padá opona, tak to už padají i moje víčka. Odcházím domů a vstávám v 5-6 ráno.
1: Prosím vás, dejte ten mikrofon,
2: takže
1: nebo dejte
2: já to s dovolením podám panu Harapesovi.
1: Harapes. Je pravda, že tanečníci v Národním chodili do baru?
3: V životě ne, vůbec nevědí, co je bar.
1: Soňo, zachraňte nás.
4: Já nechodím do baru představení, já potřebuju být sama se sebou.
1: Ani v tom zahraničí jste nechodila pít?
4: Ne.
1: Eliško, řekněte nám na fidlovačce, že se chodí do baru po představení.
5: Tak já musím žalovat na Terezu.
1: Jdem do toho.
5: Protože já jsem jí 4 roky učila a my jsme se něco v těch barech naseděli.
1: No! To je Skřivan. To je Skřivan.
2: Eliška je moje paní pedagoška herectví, takže jenom to jenom pro toho, kdo to z toho nepochopil, tak to je pravda, že my jsme se hodně učili herectví na baru.
6: Ano, tak já samozřejmě musím také přiznat, chodili jsme do baru, protože jsme přijížděli v noci ze zájezdu, když jsme byli třeba v Ostravě, nebo já nevím. Takže to bylo velice příjemné, takový 2 deci vína, samozřejmě to nebylo víc, to je maličkost. A byli tam ti muzikanti a výborná společnost, takže jako já myslím, ten bar proč ne?
7: Já miluju bary a navštěvuju je neustále. Chci tím říct, že ty bary, to je osvěžení tak života, koření.
1: Jak se to šarmantně nebo s etiketou řeší, když přijdete v 6:30 ráno doma?
7: Především pravidlo číslo 1. Nekomunikovat. Nic neříkat. Cokoliv řeknete, je okamžitě použito proti vám. Cokoliv řeknete, je špatně. Musíte přijít samozřejmě důstojně a odebrat se na lože. Neříct vůbec nic, anebo se osprchovat a jít do práce podle toho.
1: Miroslave, neříkejte, že ani jedna krásná písnička, kterou známe, nevznikla v baru.
8: Keď sa povie bar, už nerozmýšľam o nejakom skladaní pesničiek, ale skôr o takom, že nájsť sa chvíľu tam posedieť a hneď o 4:00 zase rýchle do postele. Ale to bolo dávno.
9: My sme tady, pane Špačku, říkali, že tady v baru se mohou také narovnávat vztahy a tak dále. Doporučil byste nám, když se stane nějaký ten prohřešek, vzít třeba svou drahou polovičku do baru a vyřešit to tam?
10: Je, s drahou polovičkou do baru, to je, to není dobrý nápad. Proto se spíše pro řešení takových, řekněme, nějakých manželských konfliktů hodí spíše noblesní tichá restaurace než ten hlučný bar. Tam potom si jdeme odpočinout od toho náročného dialogu. Takže pak manželku vyprovodím domů a vyrážím tam do baru.
9: Když jsme tady mluvili o těch sportovcích, Miro, sportovci se také scházejí, oslavuje se třeba v baru, když se vyhraje utkání, nebo jak to u těch chlapů chodí?
8: Som rád, že v souvislosti so športom so mnou hovoríte.
9: Už jste pro mě odborník.
8: Nejsem na to zvyknutý, tak to nebo, takže
5: když už jsme u toho sportu, tak přece si říkalo, ten pije první ligu, ten pije druhou ligu, že jo, to jsme už tak měli pomenovaný. Nebo to byly doby, kdy jsme pili první ligu. Takže bary k divadlu a k umění patří, protože my dohrajeme představení, které je plný emocí a vášní a nemůžeme to střihnout a jít domů a lehnout si a v klidu usnout. To musíme ještě nějak, jako v nás to musí doznít, nebo musí se to dořešit. Když někdo něco spletl, tak se mu musí vynadat.
8: Ďakujem za tieto slova, použijem ich doma.
1: Moc děkujeme. My jsme rádi, že jsme se všichni shodli, že bar k tomu kumštu opravdu patří. Troufneme si říct, že dnes je to bar trošku výjimečný, protože právě teď v tomto baru se dozvíme, která z vás všech osobnost je opravdu nejšarmantnější podle posluchačů celého Českého rozhlasu. Kdo je tedy vítězem ankety Šarmantní osobnost roku za rok 2011. A my rádi dodržujeme tradice.
9: Ano, každý rok jsou těmi, kdo vyhlašují Šarmantní osobnost roku, hradečtí gentlemani, tedy gentleman singers, a tak jsme to i letos nechali na ně.
1: Ježiš, to dneska nejde, to zase bude koncert, bože.
11: Já tu mám obálku se jménem Vítěze nebo Vítězky ankety Šarmantní osobnost roku 2011 a pokusím se vám ho přečíst, nebo ne, my ho radši zaspíváme.

0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku, tedy nejšarmantnější osobností za rok 2011 podle posluchačů Českého rozhlasu je paní Iveta Simonová. My poprosíme Oldřicha Šestáka, Jiřího Gánského, tedy náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové, aby přišli na pódium, ale hlavně Elišku Balcerovou, aby předala žezlo úřadující šarmantní osobnosti své nástupkyni.
1: Paní Iveto, já vám moc k této ceně blahopřeji. Mám ji taky doma, je krásná, bude vám svítit do dalších dnů. Ale já, když jsme sem jeli, tak jsme si povídali v autě a já jsem paní Simonové řekla, že ona provázela celé mé dospívání svým zpěvem a že všechny její písničky umím ještě dodnes z paměti. Ona říká, to snad není možné. Já jsem řekla, ano. A jednu jsme si zkusili zaspívat a my vám ji teď tady kousek premiérově zaspíváme.
0: Tak to teda, to je překvapení dnešního večera.
1: Ona totiž, paní Simonová řekla, já jsem tak šťastná, že nemusím dneska zpívat, že tam jenom jedu. A já jsem řekla, pojďte, zaspíváme si. Tak jenom malinký kousíček, jestli to chytne.

0: naší dámy podle posluchačů Českého rozhlasu.
1: Já vám dám to slunce. Děkuji, blahopřeji.
2: Zlaté slunce pro paní Ivetu Simonovou předává Eliška Balcerová. S kyticí květin přichází ředitel Českého rozhlasu Jiří Kánský.
3: Já myslím, že ten potlesk teď i potlesk, když jste přicházela na scénu a především teď, mluví za všechno.
1: Děkuji mnohokrát. Děkuji, já si to nesmírně vážím a vážím si toho svého publika, nebo každého publika.
3: Dobrý večer.
0: Oldřich Šesták, náměstek generálního ředitele.
4: Také strašně rád poblahopřál a dovolte mi takovou reminiscenci do minulosti, protože vaše vystoupení televizní s Milanem Chladilem a Karlem Vlachem, to pro nás byla taková rodinná záležitost. A kdyby naši, kteří už jsou nahoře, viděli, že vám dneska předávám tuhle cenu, měli by strašnou radost. Já vám přeju, abyste dělala radost těm, kterým jste dělala v minulosti, v současnosti i do budoucnosti. Moc blahopřeju.
1: Děkuji, děkuji mnohokrát, opravdu. Nesmírně si toho vážím, děkuji.
2: Děkuji. A to není všechno, ještě ano, přichází tato. Pavel Klicpera, zástupce Czech Turismu, s paní Jaroslavou Panírkovou, která přichází také poblahopřát Ivetě Simonové.
5: Milá Ivetko, ty jsi zpěvačka mé generace a vždycky jsi byla nepřekonatelná, úžasná, elegantní, vždycky absolutně profesionální. Naprosto tedy, jak se říká, na plný plyn. A já jsem moc šťastná, že jsme spolu prožili moc krásný chvíl na jevišti a že právě já ti můžu dát tuhletu úžasnou cenu,
1: děkuji,
5: protože je opravdu od srdce.
1: Děkuji, Jarušku, děkuji. A děkuji publiku, děkuji mnohokrát. Opravdu mám pocit, že si to vůbec nezasloužím. Nevím, jak se k tomu mám vlastně postavit, protože celý život, jak jsem říkala, jsem vlastně prospívala, takže k té šaramantosti jsem měla opravdu daleko.
0: Chtěl bych říci, že i pro nás budete vzorem té šarmantní dámy, šarmantní osobnosti a byl bych rád, aby to zůstalo u všech Čechů. Takže gratuluji vám z celého srdce a jsem moc rád, že můžu být tady. Gratuluji.
1: Já děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát.
0: Tolik tedy Pavel Klicpera. Já žádám Ivetu Simonovou, aby vyhlásila další ročník ankety Šarmantní osobnost roku.
6: Vyhlašuji 17. ročník ankety Českého rozhlasu. Šarmantní osobnost roku.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, děkujeme Tereze Koskové, Ivetě Simonové, Elišce Balcerové,
2: Soně Červené, Vlastimilu Harapesovi, panu Ladislavu Špačkovi, Miroš Birkovi. Ještě jednou děkujeme, hezký zbytek večera a za rok zase tady, na shledanou.

0: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2011, kterou se stala zpěvačka Iveta Simonová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy tohoto gala večera.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecké technické služby pořídily první elektromobily. V Semilech přibudou dva informativní radary. Soud poslal do vazby ženu obviněnou z vraždy po nálezu části těla v Kinčperku. Zítra bude většinou oblačno s přehánkami a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokrá dotace.
2: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Dva radary informující o rychlosti řidičů přibudou v Semilech. Schválili to zastupitelé. Náklady mají vít na zhruba 700 tisíc korun. Radnice chce sklidnit dopravu a motivovat řidiče ke klidnější jízdě. Kde radary budou, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
3: Jedná se o dva ukazatele rychlosti. Jeden bude umístěný v Klinkovicích ve směru do Semil a druhý bude umístěný taky ve směru do Semil a tentokrát v Bořkovské ulici.
0: Technické služby v Liberci dokončily a předali novou autobusovou zastávku u areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ji ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, jak informoval náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO. O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dozvědí z informačních cedulí. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisté se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisté ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od jeho západu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu budou srážky ustávat. A nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno bude většinou oblačno a na horách a na severovýchodě ještě přehánky. Přes den bude oblačno a odpoledne se zejména na horách místy vyskytnou další přehánky, ojediněle i bouřky. A později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v Děčínské ulici hoří fotovoltaická elektrárna na střeše domu. Na místě jsou hasiči a probíhá složité hašení. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na silnici 35 u obce Bílý kostel nad Nisou se. Dejte pozor, tam rozlitý olej na vozovce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělá, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju, a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Že když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala, tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Tak jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljačová od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liège, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jich od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu, hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak to vlastně probíhá v praxi. Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
2: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
1: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešíte v běžném životě?
2: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
1: Překlad do...
2: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
1: Ku podivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
2: Valonský lidi a vlámský lidi.
1: Vlámští.
2: Jo, promiňte.
1: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
2: Říkáme francouzsky les flamands, pro nás les wallons, wallon a flamands.
1: Co se děje, když se nacházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
2: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílený, protože To vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě když třeba my chodíme rádi na moře. Moře je u vlámští lidi. A Tamara mluví francouzsky. My jsme tam jako turisty a mohou vydělat.
1: Je to biznis.
2: A to funguje.
1: A to funguje.
0: My a oni.
1: Co ještě funguje?
2: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih. Třeba vysílání. To jsou skoro dvě země.
1: Rozdílné administrativní struktury také?
2: No, administrativní a politik a všechno je rozdělené.
1: A zakládá se to na nacionální otázce?
2: Já mám rád osobně jeden národ. Mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace, části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci, třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají. A tak najednou jsou ty části jako víc
1: sjednocené.
2: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známý všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
1: Je to jako
2: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
1: Hranolky,
2: čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhé části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu, mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
1: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: vy ste nejakou dobu byl zvukařem. A my jsme teď si společně prohlídli náš rozhlas na Karlíně. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodí i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátory pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s
0: s magnetofony na pásky.
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali. Měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátory měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium. A pak jsem studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář.
0: Mm-hmm.
1: Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liège a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na další My a oni se těší Goran Kaoljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Egera.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám...
0: Na D10 směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
9: sály. Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
7: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zapleskali.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
10: já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, Ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale nemám kartičku.
7: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím, nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Arona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si říkám, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Aaronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Aaronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu být za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne

0: tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme, ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
1: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
3: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí, pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtinském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda. Sport.
1: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik. Proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pyrimor. Na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospilan nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, kdy slunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Mravenčice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivii, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co to
2: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou.
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Ne, nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze

0: a padu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
1: Je to samozřejmě složitá problematika, proto aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
2: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
1: Přesně jak říkáte.
2: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
1: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
2: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
1: Určitě.
2: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
1: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
2: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích. Tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
1: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
2: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
1: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
2: Budu mít na té půdě granulát?
1: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
2: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
1: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
2: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
1: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
2: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
1: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
2: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem, natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
1: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
2: Proč?
1: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
0: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
5: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem na pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
7: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
6: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
7: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
6: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
7: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
6: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
7: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
6: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
7: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
6: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
7: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje v Benže blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benže, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já, prosím, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak, takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic nepte, já jsem tak roztržitej, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. No říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe. Takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to. A najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý a šel ke mně a říká: Dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou olínou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je vůl.
4: No ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zase má dvě brady,

0: Hein. Konečně pohledná žena.
1: Já vidím.
0: Vaše jméno, prosím?
2: Betty Plešivá.
0: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
2: Betty Plešivá.
0: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Co vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
1: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
0: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak, nebo něco, nemá ani bradavic nějakou, takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
1: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
0: ne,
1: že?
0: Ne, to ne, to je žádný případ, to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si ji na zádech kůže, že?
3: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
3: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
0: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, seš dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde

0: Jde odvahu a ptá se jí, odkud, prosím vás, jedete, a říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, prosím vás, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku. A hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že? Tak,
1: a je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
5: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme a někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějinné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu, jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny. Máte-li svůj číselný příběh? Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropos číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Bych vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě. No, to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větší množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas. Roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent. A to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: No ale počkejte, počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to, ono se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo? Máte asi čiš na lidi, to určitě 100%, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jakože ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní
1: Dano.
0: Já mám zase
1: velké odhodlání, jo, ale ne všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám řmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A ta myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii. Já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám takovou knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy. Ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Celé, včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě, den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961. Takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova, že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9, to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradila.
1: No, nebudu tak. Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale ano, já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit. Jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole. Takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhové zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuji ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Aha, ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození, tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak jsem
1: 9x9, ano, teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já to sudoku, já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No tak to jen tak, a vidíte,
2: sudoku,
1: nejsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát, já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou
2: jste mě inspirovala. Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem se to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly anebo mají vztah k cifrám.
2: Takže ať hledají,
1: děkuji.
2: Dívky 6. Šestku, to je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození, tak, jo? To ještě
2: ano,
1: musíme říct.
2: Šestka. Tak. A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývali a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželství mých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to jenom
1: no,
0: se držím
1: jako
0: toho, co říkáte vy.
1: Číslo jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle a dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla dvakrát autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13, pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no, čísla
0: jestli jste
1: nechápu,
0: někdy měla auto.
1: Moje maminka,
0: no, jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala čísla, bych si tam dala jméno.
0: Jo, rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no, to má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám krásný červen.
1: Krásné léto, naschledanou.
0: Naschledanou. Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz / linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakuji sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný.

0: vpisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: Záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju, mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo, a používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku, takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla. Jiná čísla, jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak no to je taky se to dělá?
1: Mm-hmm. No, písme.

0: Na, jako właśnie trzeba borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu na, já
1: říct. Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
0: ačko,
1: na někom jiném.
0: Ačko je jednička a je S taky je jednička. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
1: Mm-hmm. Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
0: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka. G7, P a Y, to všechno je sedmička.
1: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jára Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
0: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Mhm. Jo? A podle písmen ve jménu potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla, jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, jo?
1: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno
0: ne,
1: žádné písmeno?
0: Ne, ne, ne. Mhm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
1: ano,
0: je
1: ano,
0: šestka.
1: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
0: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
1: Dobře, jenom jsem se ptal.
0: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo? Mhm. Takže spíš podle tohohle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
1: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
0: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
1: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
0: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. Mm-hmm. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
1: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
0: Dobře.
1: Děkuju, paní Staňko.
0: Zkuste to.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mě to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíla, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říká, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte 8. třídě, já no. Říkám, tak ne, a on, to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mhm. Připočtěte k tomu 5. Mhm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zase měla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a promiňte, to prostě. Když to prostě tak řeknu a ještě tam já mají dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo i když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly. No.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale... Mm-hmm.
0: A jako máte čísla... vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku. A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak... Já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v techničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Ajejejejej.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: Mně to taky tak přišlo, já říkám, ještě jedno a už to bude. A manželičky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naslyšenou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/Linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: A i my na Slovensku máme radě čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav zo Židlochovic: Já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně. Abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mě pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jaké že je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný, dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás.
1: A vy máte... posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel posledního, vlastně poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na nový den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Aha. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale... už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního měsíce, posledního dne v měsíci desátém, 31.10, a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Mm-hmm. Jo, takže se prohodily dvě cifry a co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ a to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva a 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý, to je dobrý. To je celý vaše. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No.
1: No, jak se to vezme. Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: A ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si o pice a jo a prostě se s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý, 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je, to je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, na štěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli... SPZ-ku se málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání, A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X, jo. Jo, jo, já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel, Coco, co. A Fox je anglicky liška, takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě, v závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška, současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. No, oni teď už asi mají nějaký přístup do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím, a pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak si na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás. Vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12., a že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže a můj muž zase obráceně, ten je zase ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci, takže jedničky dvojky mě pro nás sledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně to vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února 22. myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila pátek 13.3., ty zase pro nás sledujou trojky a tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísilko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme a pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísilkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je, zase navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci
1: máte
0: žlutá,
1: pravdu,
0: oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to.
0: Dobře.
1: Ne. Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to, ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, to z vás neloudím a už vůbec ne, do éteru.
1: Ale říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Jako. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numerolžka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla asi tak, nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 2507.
0: Mm-hmm, takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Tenkrát to nešlo, to bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: No, tak za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku, tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý, vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někdo chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem no mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tyže, tak
1: byl,
0: takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, tlouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuju.
1: Ale taky byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no,
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že? To je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dyť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala... Já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: o svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno, za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roků u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju, ještě už dávno nefungují, ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?

0: No, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. Hmm? No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Hmm. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mi říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitída, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo, jo. Ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes, v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Hmm. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no, jsem opatrnej, no, ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla, a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo, to bylo velká část Spořilova, Vršovic, i v Dejvicích, tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo, tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo, to bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo, no, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam mělo třeba, já nevím, pět nebo i deset účastníků a když někdo zapovídá, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo, to potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty jde o těch čít, prostě o ty čísla si pamatuju prostě dodnes a to jsem si říkal, že už mi to už nepamatovat, ale jsou prostě čísla, které, a to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké době, ale
0: no,
1: čísla, které
0: to mě povídejte,
1: dávno,
0: to mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano, kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik mlíka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši jako telefonujeme a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane,
1: tak,
0: moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
1: Díky, vám taky, díky.
0: A díky
1: dobrou.
0: A naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veroniko jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mně se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Jo. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže jo, blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studovala jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistů, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika. Zejména Berenike. Já jsem si mezi tím našel ten význam. Nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do 1 hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně, odkud volám.
2: Od Mělníka,
0: tak posloucháme. Jaký je váš vztah k číslům?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě v 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, pro mě, po mně prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem mě sebral, nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Je, tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že? Jo.
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Čau. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. A tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánčík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, někteří herci by se měli facko.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se někdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak co on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepitě.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný napad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Verich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to srval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře. To není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce. Nikdy. Ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit. To nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým a
9: jo.
8: A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čant pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr k říši. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jdete si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bezec.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejtý legend, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? To oni
2: ne,
1: vám...
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový, z toho pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Já.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha. Pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baráku.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježíš, pane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo.

0: Santa, ale nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
1: z čeho budu... Z čeho budu živa?
0: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
1: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
0: Co? V té kabelce jsi měla?
1: Ano, v té kabelce.
0: Já takhle. Jo, tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen děláme zlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
1: Kolik? 15 liber.
0: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
1: Jo, nějaký drobný nuto.
0: Drobný, no.
1: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
0: Rtěnku.
1: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
0: Z holotryska?
1: Ne, s holotryskem ne, ale byly zlaté.
0: Ne, to je škoda.
1: A to... Broše. Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
0: Alžbětě. Po babičce pět, čas, no. A no, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
1: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat.

0: Já tu mladyninu já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, mě by to...
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové. Poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil ho polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo.
11: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.